0: Naše tramvaj 17 nic ti neříká, já vím, teďkom budu mluvit já, tak si brácho nalaď spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40,

0: Hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Rádio

0: Rádio Spin.
1: Bam, bam.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Nedávno jsem zjistil, že kámoš je s frajerkou 10 let a ještě před sebou nezačali prdět. To by mělo být podle mě nelegální, takže mě zajímalo, jak to máte doma vy. Prdíte před sebou a po jak dlouhý době je podle vás naprosto ideální začít.
2: Hned prostě není s čím jako tady se přetváře, prostě pustíš to hned a buď to přijme nebo ne.
1: Co manželka, jak dlouho to trvalo jí?
2: Hele, taky chviličku, já vím, že tenkrát jsme byli nějak venku, možná tak třeba 14 dnech, viděl, vidím, jak se tváří, že jo. Říkám, tak si první, ježiši, mě to nevadí, jako když je to úplně normální.
3: Já jsem to vždycky urval hned. Jo, ale třeba, když to urveš ve výtahu, tak za to se podle mě chodí do pekla. Pojďte lidi, pojďte.
1: Nebo v autě, brácho, to je taky dobrý pekílko.
4: Dobré ráno, Dome. Tak my po 13 letech prdíme od prvního rande. U nás je to taková soutěž, taková domácí challenge.
5: Ahoj, Dome, tak my s partnerem prdíme před sebou od začátku a tím jsme zjistili, že je to vážný vztah, ale mám kamarádku a ty před sebou s manželem ani nekrkaj, ani neprděj, tak to mi nepřijde k životu.
1: Naprosto s tebou souhlasím, Kačí. Každopádně jsem rád, že i holky se ozvaly a nebály se toho. Já jsem rád, že jste byli sdílný, třeba mi to pomůže u toho kámoše doma tu jejich prdovou bariéru trošičku prorazit, no a my se slyšíme zase zítra ráno, tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: 5 hodin 59 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál dom, nebo s tebou je dom, máme pondělíčko pondělí, dneska slaví svátek Petra, tak přeju všem nejlepší, no a všem u Radia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno. Good morning. Víkend zase utek jako voda, bohužel, ale doufám, že jste si dali čilíček, odpočinuli si, oslavili život. No a my se spolu můžeme vrhnout na to, co nás čeká dneska ve Spin ránu. Tak my si řekneme o tom, jaký filmy se odhalily na eventu Disney a řekneme si taky, jak dlouho to, nebo jak to dopadne, když soutěží v kulturistice s takovým trošičku českým způsobem, s takovým českým stylem. No a čeká nás samozřejmě taky poznávačka a celebrity voice clip, takže rozhodně stay tuned, i takhle v pondělí se tady spolu hezky pěkně mezi 6 a 7 nastartujeme. No a my se jdeme podívat na počasí. Tak co se týče aktuálních teplot, tak ty by měly být někde kolem 18 stupňů Celsia, a to po celé České republice. V noci pršelo, byly bouřky, bylo to naprosto příjemný. Mě to teda zbudilo, ale musím říct, že mi to vlastně jako vůbec nevadilo, protože ten zvuk toho deště, který jsem asi tak po měsíci slyšel, byl pro mě naprosto famózní. Jinak aktuálně by mělo pršet v Olomouci a třeba taky v Mladé Boleslavi. A co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty zůstanou kolem 20 stupňů Celsia. No a celý odpoledne by prakticky mělo po celé České republice propršet. Takže tak to bude vypadat pondělí. No a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, bájuny, koně, písek, moře, neptej se mě, co je.

6 hodin, 9 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou je dál domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávy. O víkendu byl velký event Disney. Určitě víš, že pod něj patří nejenom jeho projekty, ale třeba taky studio Pixar a Marvel. Takže jo, představil se nový trailer na Avengers Doomsday a musím říct, že je brutální, ale tentokrát se mrkneme spíš na ty animáky. No a v přípravách jsou docela zásadní projekty. Velký očekávání má Zootropolis 3, která zatím release nezná, protože přece jenom loni vyšla dvojka, tak to asi nějakou dobu trvat ještě bude, ale naopak příští podzim bude mít svoji světovou premiéru Ledový království 3. Koko 2, to je další anima, který se chystá, no a potom Úžasňákovi 3, ty by měly být oficiálně v červnu 2028, takže ani na Úžasňákovi nebudeme čekat zas tak dlouho, jako jsme čekali na dvojku. No a mimo animáky se předvedl taky první pohled na live action verzi filmu Na vlásku a bráško, já mám takovou schýzu prostě z toho, že to Disney prostě podělá, protože nebudu lhát, byl tam pohled na Lociku a vypadá to fakt jako hrozně, ale reálně, jak to bude vypadat, se to rozvíme samozřejmě až v březnu 2028 nebo třeba v nějakém traileru, který bude tak půl roku předtím. No, bylo toho dost, každopádně my si teďka dáme písničku, no a hnedka po ní se vrhneme spolu na poznávačku, no a po ní se možná podíváme na toho týpka, který si dal kulturistiku tak jako hezky česky po česku.

0: máme 6 hodin a taky 14 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou ideál taky domno a my se spolu jdeme přesunout k dnešní poznávačce. Dneska tady bude žádat jednu takovou, řekněme, českou klasiku, kterou si myslím, že máme rádi úplně všichni. Tak pojďme se podívat na první ukázku, která ti tady zazní v éteru.
1: Já jsem o tom přesvědčený, tak vím, že to děláte jenom proto, že vám doma umírá stará matka a mladší bratříček má tuberkulózu a léky jsou tak drahé, já vím, ale pořádek musí být 75-30 dostanu.
0: Jestli tě podle ukázky napadá, co by to mohlo být za českou klasiku, tak určitě můžeš posílat už tuhle tu chvíli svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli nevíš, tak vydrž pár dalších minut na další ukázky, které ti tady proběhnou.

0: Na Radio Spin pokračujeme v naší dnešní poznávačce, ve které hádáš jednu starou dobrou českou klasiku, tak pojďme se podívat na to, co tady proběhlo pár minut zpátky za ukázku pro ty, kdo z vás zapli Radio Spin až teďka.
1: Já jsem o tom přesvědčený, taky vím, že to děláte jenom proto, že vám doma umírá stará matka a mladší bratříček má tuberkulózu a léky jsou tak drahé, já vím, ale pořádek musí být, 75-30 dostanu.
0: No a pro ty z vás, kdo zatím netušej, nebo třeba nepoznali tenhle ten seriál podle ukázky číslo 1, tak mám tady ještě další dvě, tak pojďme na ně.
1: A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
2: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokovej ohřívač.
0: No a do třetice všeho dobrýho.
3: Tak se to rozebe.

0: Ráno všem rádi, aspoň ještě jednou máme 6 hodin a taky 21 minut, no a my se blížíme, nebo respektive jsme se přiblížili do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali jednu českou klasiku, jeden český klasický seriál, tak pojďme si připomenout pár ukázek, které tady zazněly.
1: A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
2: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokovej ohřívač.
0: No tak já si myslím, že to bude stačit, že se vrátíme jenom k týhletý ukázce, protože tady to mluví úplně samo za sebe, úplně za všechno. Tak my se jdeme podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly, a pokud se nepletu, tak dneska začneme u Štrudla.
3: Hele, zdravím z Chorvatska, akorát přijíždím a tohle to je úplně jasná hospoda.
0: Je úplně jasná hospoda. Každopádně Štrudlik říkal, že v Chorvatsku už tuhle tu chvíli, tak Štrudliku užívej, dovču, hele, odpočin si a hlavně se nám vrať v pořádku. My se jdeme podívat taky za Jirkou.
4: Kom, alias hospoda.
0: Hospoda, po druhý dálí tady typoval třeba taky Lális.
4: No tak poslouchej, jestli do těch hospod ty lidi nezačnou chodit, tak je všechny zavřou a bude znát to jenom z toho seriálu z roku 1996.
0: To je ve finále dost možný, my se jdeme podívat pro tuhletu chvíli třeba ještě za Vladem.
5: Dobrý ráno, spíňáci. Hele, to je hospoda, ten díl, kde tam přišly šlapky.
0: No a potom se podíváme ještě do mobilní apky Rádia Spin třeba za Zachy.
6: Dobré ráno, dome, tak to je hospoda. To je přece úplně jasný.
0: No a jestli je to úplně jasný, tak si myslím, že to máte všichni správně a správně to samozřejmě máte, je to hospoda. Každopádně my jsme se tady pár minut zpátky bavili taky s Lálisem ještě mimo éter o tom, že to byl první seriál, který Nova odvysílala, a já jsem teda našel, Lális se mě ptal, jestli to teda dokážu najít, tak jsem Google a jsem zjistil, že to nebyl úplně první seriál, že úplně první seriál Novy byly Nováci a hospoda byla až potom, ale Lálisi musím říct, že jako vlastně docela dobrý typ, jakože hele, nebyl první, byl druhý, ale jako dobrý.
7: Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. A Radio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Radio Spin, najdi tuhle trojici tracků.

0: měl.
1: Já jsem ti tady na rádiu Spin pár minut zpátky seboval, že se podíváme na jednoho kulturistu, který se zúčastnil soutěže tak jako trošičku po Česku. Tenhle ten týpek jmenuje se Peter Mosfield, se chtěl zúčastnit profikulturistiky. No a tak začal brát steroidy a pít pivo. Ale jakože fakt jako hodně piva, aby zjistil, jestli si ty svaly takhle udrží, že jo. No a jak asi předpokládáš, tak samozřejmě neudržel a neuspěl, protože byl na 8. místě z 8 týpků, ale co to přineslo? Po tomhletom fiasku se rozhodl, že zkusí znova, nebo že to zkusí znova, ale taky přirozenou cestou. No tak jsem zvědavej, jestli se mu to tentokrát povede, jestli když prostě jako bude místo XY litrů piva prostě jako papat hezky pěkně jako okurky, ovoce a tak dál, tak jestli to jestli svýho úspěchu dosáhne. Každopádně pivko ke kulturistice evidentně moc nepatří, že jo? To asi známe všichni, protože já mám taky místo pekáče buchet jenom jednu obrovskou buchtu.

0: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 6 hodin a taky 31 minut. K tomu máme 17. srpen, pondělí, svátek slaví Petra, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. No a my se společně jdeme podívat na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých 18 stupňů Celsia a počítej s tím, že počasí se během dnešního dne úplně moc nepohne, maximálně k nějakým 22 stupňům, což je po dlouhý době fakt jako hodně příjemný. Co je taky hodně příjemný, tak je taky vzduch, který je venku, protože vlastně jako docela dost noci pršelo, byly bouřky, takže to konečně trošičku jako spláchlo ten suchý prášený vzduch a dá se venku konečně taky normálně dejchat. No a co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že by odpoledne zhruba tak od 2 až do večera mělo začít pršet, takže konečně by se fakt jako mělo trošičku i zalejt. Takže docela příjemný bude takhle začátek tohoto týdne. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, co nás čeká, nebo co vás čeká v tuto chvíli na silnici. Když se podívám do regionu, tak tam žádný velký špatný nevidím, takže se přesuneme rovnou na dálnice, kde už tam trošičku nějaký zasekáníčka jsou, takže konkrétně teda na D11 po směru na Prahu kolem Poděbrad, tam si dávej určitě pozor, protože tam to poskakuje kvůli práci na silnici. Stejně tak to kvůli práci po silnici poskakuje taky u Mladý Boleslavy po D10 a potom taky po D4 po směru na Prahu u Jíloviště, takže tam určitě dávej pozor, jinak dálnice vypadají docela v pohodě. No a když se podíváme na Prahu v tuhleto chvíli, tak počítej s lehkým zdržením na Štěrbohovský spojce, to je taková klasika, potom taky v Holešovičkách. No a jeden crash mi tady hlásí nábřeží kolem Tančícího domu, takže tam určitě dávej pozor, konkrétně teda na křižovatce Reslovy a taky Masarykovo nábřeží. Každopádně, kdyby cokoliv, tak určitě dávej vidět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: 48 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál domno a my se společně přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno pomocí zamotaný rozhlasu hádáš nějaký různý známý osobnosti. Ostatně, jak už napovídá vlastně název této hry. Každopádně, my si jdeme pustit, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní, tak nastraž pořádně uši, dej si volume doprava a poslouchej, kdo by podle tebe mohl být dnešní zamotaný hlas. Co ti můžu prozradit je, že dneska tady hádáš jednoho českého youtubera. Víc ti k tomu ale prozradit nemůžu, protože by to bylo zase až moc jednoduchý, takže případně nějaký další nápovědy ti hodím už za pár minut. Každopádně ty se potěš jednou poslechnou dnešní Celebrity Voice Flip. No a můžeš posílat svoje tipy.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rá.

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Live, kde pořád ještě hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tohle tu chvíli spolu připomenout. Ty víš, že dneska tady hádáš jednoho českého youtubera, ale protože youtuberů v Česku je docela dost, tak ti můžu prozradit pár dalších vlastně jako detailů k tomuhle tomu týpkovi. Tak dnešní youtuber je kromě toho, že teda jako je to youtuber, tak je taky vloger, moderátor, daber a taky spisovatel, což si myslím, že jsou docela zajímavý vlastně jako joby mimo teda YouTube. Každopádně teďka bylo někde napsáno, že je to nejznámější youtuber a taky influencer na českou generaci Z, což je docela zajímavý vzhledem tomu, že mu ještě pořád není ani 30, tomu bude až září. Každopádně znát ho můžeš mimo YouTube potom taky teda z jeho moderovací stránky, a to konkrétně třeba z Českýho lva, a nebo třeba teďka dělal taky nějaký výstupy z festivalu v Karlových Varech. To si myslím, že jsou taky docela zajímavé věci, kde se mohl objevit. No a potom, pokud se nepletu, tak se objevil taky ve Stardance, jestli mám jako dobrou paměť, a myslím si, že jo. Takže jestli víš, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a ti ještě jednou pustíme k jeho zamotrej hlas.
1: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Rádio Spin jsme se přiblížili do finále dnešní hádanky Celebrity Voice Lab, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho ještě naposledy připomenout. Dneska ráno jste tady hádali jednoho českého youtubera, o kterém se vám říkal, že je vlastně nejznámější youtuber a taky influencer mezi generací Z. Každopádně není mu ani 30, 30 mu bude až 11. září. No a potom jste ho mohli znát mimo YouTube třeba taky jako moderátora, který vlastně jednu chvíli nebo jeden díl moderoval vlastně jako ocenění český lev. Potom si zahrál nebo respektive zatancoval taky ve Stardance. No a znát ho můžeš třeba taky z přenosů z letošního festivalu v Karlových Varech. Více myslím, že nebylo ani třeba prozrazovat, protože tohle to všechno mluví o jednom jediném youtuberovi v Česku. Tak my se jdeme podívat na to, jak se typovali, a začneme u Bobana.
1: Čau Boban, hele, ohledně Celebrity Voice Flipu, tak to by mohl být, no vlastně já vůbec netuším kdo.
0: No tak uvidíme, jestli tuší někdo další, kdo tady dál?
2: Dobře, čau, tady Matin, prosím tě, je to Kovy.
0: Maty typuje Kovyho jsem tady slyšel dneska ráno taky ještě od Štrudla.
3: Ale není to náhodou Kovy?
0: A ještě jsem tady slyšel jednou Kovyho, a pokud se nepletu, tak od Lukina.
4: Dobré, Rainou, to bude Kovy.
0: Takový, hele, tohle to zní už docela jistě, tyhle ty poslední tři typy, a já si myslím, že není vůbec o čem, protože opravdu to dneska ráno byl Kovy. No tak jo, děkuju za všechny typy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu, no a samozřejmě si tady obě dvě hádanky dáme zase zítra ráno mezi 6 a 7, tak určitě na to buď ready, no a buď ready i na další hádanky, které tady pro tebe dneska budu mít, jednak hádanky a jinak taky další hry a soutěže.
5: Prázdninový Spin ráno, každý všední den od 6 do 9, na Rádiu Spin.

0: Jako jestli někdo do tě fakt jako v 6.55 dokáže pořádně rozejbat, tak je to prostě Pitbull a jeho tracky, které jsou naprosto neskutečný a prostě fungují a vždycky fungovat budou. Každopádně jenom připomínám, Pitbull letos v říjnu chystá novou desku, takže si myslím, že budeme mít opět co hrát, protože samozřejmě stejně tak, jak je zvykem u Pitbulla, tak bude narvaná absolutníma hitama. Každopádně my pokračujeme dneska ve Spin Ránu, my za sebou máme první společnou hodinku, ve které jsme se zahráli poznávačku, zahráli jsme se Celebrity Voice Lip, podívali jsme se spolu taky na to, co představilo Disney, taky na týpka, který vlastně jako se snažil po Česku věnovat kulturistice. No a co nás čeká dál, tak to si řekneme už samozřejmě za pár minut. Teď se mrkneme na to, co nás čeká dneska venku. Tak aktuálně by mělo být venku nějakých 18 stupňů Celsia, místama by mělo pršet, konkrétně teda spíš na východě České republiky. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty úplně nepřesáhnou 20 nebo přesáhnou maximálně o 2 stupně, ale nebude to úplně nic extra, což vlastně jako můžu říct, že po dlouhý době bude možná i příjemný. Každopádně počítej s tím, že dneska by celý odpoledne a taky k večeru měl celý Česko nebo prakticky celý Česko zasáhnout déšť, což po dlouhý době bude opět docela příjemná záležitost. Ale kdo nemáte rádi déšť, tak si dejte prostě takový jako čilíček doma, hele, zalezte si pod deku, dejte si prostě jako čaj nebo nějaký kafe, pusťte si nějaký pěkný film a vlastně i tak si to můžete hezky pěkně užít. Tady je Rádio Spin na dom.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: 7 hodin, 4 minuty, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se jdeme podívat na to, co nás během dneška čeká dále. Jenom připomínám, že Krištof má tenhle ten týden dovolenou, tak Krištofovi ještě jednou přeju, ať si užije doufču, ať si pořádně odpočine a vidíme se vlastně za 2 týdny, protože příští týden mám zase dovolenou, já tak se tady tak jako hezky prostřídáme. Každopádně my se podíváme v následujících 2 hodinkách na to, nebo respektive na kluka, který utratil celý rodinný úspory. Řekneme si taky o jednom hezkém daru, co jedna typka nechala pro pražskou zoo. A zastavíme se taky u Babiše, protože ten má za sebou zase takový jeden docela dost bizarní výstup. Když zbyde čas, tak si dáme taky nostalgickou chvilku a zazpomínáme spolu na brigády. No a protože tady není Krištof, tak dneska místo Radio Sun Music Impra dáme mashup. A víte co? Já jsem si říkal, že bychom si dnešní mashup mohli po delší době dát takovej čistě rapovej. Dáme si taky spolu Pravdu nebo Lež a taky hru Jeden na jednoho. No a pořádně poslouchej, protože tu tenhle ten týden hraješ o stupenky na Hip Hop Camp, tak ti i prozradím jak na to. No a samozřejmě krom toho dávej i pozor, jestli zrovna ta soutěž neprobíhá a jestli zrovna nemáš o ty lísky volat. Takže toť program na následující hodinky, no a ty dál posloucháš Radio Spin s tebou jedom. Krásný dobrý ráno.
1: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

7 hodin 8 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, no a my se jdeme podívat na další dnešní zprávy. Já jsem tady sliboval, že se podíváme na jednoho kluka, který utratil vlastně celý rodinný úspory. No tak si představ, že prostě začneš pro rodinu šetřit prachy. Co si budem povídat, ono s rodinou to je prostě pomalu, ale jedna rodinka měla bokem zhruba tak nějakých 50 litrů. Každopádně 11-letý syn z této rodiny docela rád hrál hry. Konkrétně to byl teda Roblox. No a chtěl si koupit dárkovou kartu. No tak si ji prostě koupil, že jo. Za $2000, takže za celý to pade, který ta rodina měla našetřený, ale ono to není všechno, on byl prostě tak dobrý, že dokonce přitom obešel limit na útratu, který na tom účtě byl, což znamená, že utratil vlastně fakt jako ty 2 litry, ale jako i obešel těch $1000 limit, který ta rodina měla nastavený, jakože prostě tak moc tu dárkovou kartu chtěl, že to prostě jako takhle celý prostě jako propašoval. Nevím, co následovalo doma, ale podle mě to nebylo vůbec nic hezkýho a podle mě taky dostal asi jako větší pojeb třeba i za to, že nejenom, že utratil ty prachy, ale taky za to, že to utratil prostě za Roblox a ne prostě jako třeba za Fortnite nebo za něco takového jako pořádného, protože přece jenom, kdo by utratil 50 litrů za Roblox, já to nechápu. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, sway, name, sway.

0: Dáno všem u Rádia Spin, s tebou je dál Domno a my se jdeme podívat na první dnešní téma, protože já jsem včera, nebo respektive včera na mě vyskočilo Reelsko, a sice Reelsko s Babišem, který vlastně včera se vydal se svýma nejenom jako kumpánama, prostě jako sano, ale taky se svýma voličema, s nějakou skupinkou voličů na jednu českou horu, a to konkrétně teda byla Lysá, takže vlastně jako výprava poměrně velká, jenže oni po té výpravě, nebo na té výpravě dělali fakt jako obrovský bordel, protože Babiš si vzal sebou reprák a fakt jako slavil, víš co, takže celý to zhruba tak znělo nějak takhle.
1: A ten jeden!
0: No a do toho si po cestě nezapomněl natrhat taky kytky. A to všechno, prosím pěkně, v chráněný krajinný oblasti. Takže vlastně jako musím říct, že teda jako velký palec dolů. A můžeme tady dneska ráno vymyslet společně takovej hezkej, pěkný trest pro Babiše, protože ten se za to celý jenom omluvil a nic ho evidentně asi jako nečeká. Takže jestli máš nějaký trest, který by si dal Babišovi za to, že prostě jako takhle řádil v chráněný krajinný oblasti, což se samozřejmě nesmí, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Babiš včera, nebo možná i předevčírem dokonce, vyrazil se svýma voličema, taky se svýma kolegama z politiky na Lysou horu. No a po cestě v chráněný krajinný oblasti dělali obrovský bordel.
1: A to jedem!
0: Po cestě si samozřejmě nezapomněl natrhat nějaký chráněný kytky, což se samozřejmě v chráněný krajinný oblasti nesmí. Tak jsem si říkal, že bychom tady pro Babiše mohli za tenhle ten bordel, který tam udělal, vymyslet dneska nějaký hezký pěkný trest. Tak začneme u Petra.
2: Čau, tady Petr, tak Babiše jsem včera viděl, no je to vaďák, ale jaký bych jsme mu šoupli trest, já bych ho vyhostil zpátky na Slovensku, to tam mám moc rád, tak se mějte, čau.
0: No a jak byste ho potrestali vy, to dávejte vědět, buď to pomocí čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 7 hodin 21 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin s tebou, je dál taky domno a dneska tady vymýšlíte trest pro Babiše, který o víkendu řádil spolu se svýma kolegama z ANO a taky se svýma voličema na Lysí hoře v krajní oblasti, kde prostě jako dělali bordel, trhali kytky a tak dál, prostě takový typický český, asi bych řekl jako vidláci, protože nejenom český, ale prostě takový jako vidláctví. Každopádně ne úplně takový trest, ale jeden takový docela dobrý poznatek, který mám dneska ráno.
1: Mě nenapadá úplně trest, ale jak to řekl, tak mě napadá, že bychom mohli nechat pro Andyho zahrát Řekni, kde ty kytky jsou.
0: A takže seš to ty.
2: Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?
0: No a nějaký tresty tady během dnešního rána ještě padají, takže určitě pokud tě nějaký trest pro ně napadá, tak určitě dávej vědět buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já se tady během dnešního rána všema těma trestama pro Andyho prohrabu. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Když se kouknu do regionu, tak tam jezdíte úplně ukázkově, úplně v pohodičce, tam se zasekneš tak maximálně na semaforu nebo na křižovatce, ale jinak jsi úplně v cajku. Když se podívám na dálnice, tak pro tuhleto chvíli počítej s lehkým zdržením na D4 po směru na Prahu, a to u Jíloviště, protože tam je nějaká práce na silnici. K Belská a taky příjezd do Prahy po D8 v tuhleto chvíli poskakuje konkrétně teda Cínovecká, protože tam počítej s lehkým zdržením kvůli kreši, jinak Holešovičky a potom taky počítej v Praze se zdržením klasicky na Barandáku a taky v Dobřížský a nebo třeba na Štěrbouský spojce. Jinak ani práv v tuhle chvíli nevypadá úplně blbě. Takže jestli na něco po cestě narazíš, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla nebo to pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 7 hodin 28 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my jsme tady spolu pár minut zpátky začali řešit dnešní první téma, a sice to, že Babiš vyrazil se svýma kolegama z ANO a taky se svýma voličema na Lysou horu, kde řádili jak prostě vidláci, který vyrazili spolu prostě na nějaký pochod.
1: A to je jeden!
0: No a dneska ráno tady pro ně vymýšlíte trest, který byste jim dali. Já jsem teda čekal, že budete takový trošičku jako ne úplně míru milovný, ale že ty tresty budou poměrně malý, ale když tak jako na to koukám, tak když se jdeme podívat za Michalem.
2: No tak já bych Babiš potrestal tak, že bych mu vybílil všechny konta.
0: Hele, a komu by si dal, kdyby si mu je vybílil?
2: Hele, tak něco bych samozřejmě nechal větší část, ale protože jako... Chtěl určitě jako těm samoživitelkám, matkám a dětem, co jsou jako v dětském domově, nejvíc pomoct. Jako.
0: Michale, tohle se vymyslel moc hezky, každopádně jsem chtěl říct, že moc mírumilovný úplně nejste, ale jestli máte ještě nějaký tresty, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože já si myslím, že tohleto řádění v chráněné krajinné oblasti...
1: A to je jeden!
0: Spolu s tím, že si po cestě nahoru ještě ke všemu natráháš nějaký kytky a kdo ví, co všechno se tam ještě stalo, tak si myslím, že si nějaký ten trest určitě zaslouží.
3: Můj stál je hard jako hardcore, chodící protiklad hardčit s láskou, makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu zlá.

0: Dneska ráno si tady na Rádiu Spin tak trošičku nebo trošičku hodně hrajete na soudce, protože tady dáváte nebo vymýšlíte trest Babiše, pro Babiše, který řádil se svýma kumpánama a taky se svýma kolegama v chráněný krajinný oblasti, kde prostě jako dělali extrémní bordel, trhali kytky a tak dále a tak dále. No tak my se jdeme podívat na další tresty, které tady dneska ráno padaly. Jeden z nich vymýšlel Boban.
1: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30% vyložení čistě na mě.
0: Mně se líbí, jak si vymyslel hezky pěkně těch 30%, Bobane, ale mě by zajímalo, proč zrovna 30%, proč ne třeba 50 nebo 70, hele, proč si takhle jako troška žil, já si myslím, že těch peněz tam bude docela dost, že vlastně jako 30% je ještě ve finále docela málo. Každopádně jeden takový hezký a legitimní trest tady během dnešního rána vymyslel taky Ruda.
2: Dobré ráno, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno. Hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast. A hezky to natáhají někam dolů, aby ty vrajeři, co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
0: Hele, Rudo, já si myslím, že s tobě myslel docela hezky. Každopádně, když se vrátím k tomu videu, který teda musím říct, znělo takhle.
3: A to je jeden!
0: Tak když se podívám na Juchelku, který tam prostě jako byl spolu s Babišem a se s ostatníma dalšíma, tak ten prostě jako nevypadal úplně čerstvě po té cestě nahoru, takže kdyby tam měl běhat jako nahoru, dolů, doprava, doleva a sbírat bordel po chráněný krajinný oblasti, tak si myslím, že by to asi úplně nezvládnul vzhledem tomu, jak měl hezky pěkně propocený tričko. Každopádně, jestli máš nějaký další trest, tak určitě dávě vědět.

0: Já jsem si říkal k tomu trestu pro Babiše, že budete takový trošičku víc milosrdný, že jim dáte třeba jako nějakých třeba, nevím, 150 dřepů, 20, 25 kliků a tomu taky nějaký sklapovačky nebo třeba nějaký výběhy nahoru dolů, protože co si budem povídat, některým z účastníků pochodu na Lysou horu by to samozřejmě prospělo. Každopádně dáváte docela dosy peněžní tresty. Jeden takový jsme tady měli pár minut zpátky od Bobana.
1: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30% vyloženě čistě na mě.
0: No a já jsem si říkal, proč zrovna těch 30%, jakože má to prostě nějakou hloubku, nebo kolik prostě jakoby to hodilo a tak dál. No tak Boban zavolal a vysvětlil to.
2: Protože stejně bych byl bohatý.
0: Ale já jsem si říkal, že to bude mít nějaký hlubší důvod, ale hele, jestli bych z těch 30% byl stejně bohatý, tak si myslím, že těch 30% ve finále docela stačí, ale zase na druhou stranu si říkám, že těch 30% může být docela legit, protože jak se říká, kdo chce víc, tak nemá nic.

0: 7 40 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky dom. Dneska máme pondělíčko, pondělí 17. srpen, svátek slaví Petra, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme v rychlosti podívat taky na to, co nás dneska čeká venku a musím říct, že po delší době bude poměrně příjemně. Teploty budou zhruba tak kolem 20 stupňů Celsia, nějakých 22 stupňů by mělo být maximálně. No a po celý odpoledne by podle předpovědi mělo zhruba tak po půlce, maximálně po tři čtvrtě republiky pršet, a to konkrétně od Prahy víc a víc na východ. Takže tam počítejte s nějakýma těma deštima, možná vás nějaký přehánky nebo třeba dokonce i bouřky chytnou i na západě Česka. Každopádně my se jdeme na chvilinku vrátit k našemu dnešnímu tématu. A sice k tomu, že Babiš dělal teďka se svýma kolegama a taky kumpánama obrovský bordel po cestě na Lysou horu.
1: A to je jeden!
0: Na dneska ráno tady pro všechny, kdo se zúčastnili tohoto pochodu a tohoto bordelu, tak vymýšlíte trest. A musím říct, že jste zatím docela vymýšleli adekvátní tresty. No a další adekvátní trest tady dneska ráno vymyslel taky Pajky.
2: Pane Babiš, já vás tímto zdravím. Dostáváte ode mě 300 prospěšných prací hodin a rok bez platu, všichni, pane Uchelka, všichni do jednoho.
0: Jako musím říct, že Pajky je docela přísný soudce a nechtěl bych, aby soudil třeba taky mě nikdy za něco. Každopádně já si myslím, že tenhle ten trest je naprosto legitimní. Možná bys mohl Pajky ještě trošičku přitvrdit na 500 hodin prospěšných prací.

se do Česka po nějaký době vrací Hip-Hop Camp, no a ty na něj můžeš tady na Rádio Spin vyhrát lístky. No a jak na to? Celý tenhle ten týden tady hraješ o stupenky právě na tuhle tu nostalgickou akci. No a je to vlastně naprosto jednoduchý. Stačí ti v éteru Rádia Spin hledat po sobě jdoucí tyhle ty tři tracky a mezi nimi je třeba Michailov Všechno jak má být. Život je tlak, hrát prej, musíš to hrát tak hej. Vím, bylo špatně. Po něm musí zaznít Vec a jeho track Máme všechno. Máme všechno. No a do třetice po nich musí zahrát taky Verbální atentát od Praga. Ve chvíli, kdy tyhle ty tři tracky zahrajou přesně po sobě, tak určitě voláš na 210 32 30 30. No a když se dovoláš jako třetí a zařveš chci na Hip-Hop Camp Spine, tak jsou lístky jednoduše a čistě tvoje. Takže takhle vypadá soutěž o stupenky na Hip-Hop Camp, takže určitě dávej pozor, jestli slyšíš správně, jestli jdou tyhle ty tři tracky po sobě, no a potom už můžou být lístky jednoduše čistě jenom tvoje a vynážíš na Hip-Hop Camp. Tady je Radio Spinado.

0: 7 hodin 49 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou i dál domno a jak už si touhletou dobou tady na Radio Spin zvykli, tak už tady ve studiu nejsem sám a za mnou přišel na návštěvu Jirka Jiříku, čus.
1: Čau domé, čau spineři.
0: Tak ty si nám přišel pokecat o tvojí hitparádě Spin Freshes, nebo tak, respektive o novinkách, které tam jsou. Tak na co se podíváme, na který tracky?
1: Tak začneme první novinkou, což je track od Tlustýho Karla. Má tady track Nová doba. Tlustýho Karla tak asi všichni tady budou znát spíš jako Fettyho Pillowa, ale
0: jasně, že
1: málo kdo ví, že právě ještě předtím, než začal streamovat, tak už se věnoval právě hudbě. My tady třeba máme i jeho populární výpečky v éteru.
0: Miluju ten track.
1: A je prostě znát ten jeho, ta jeho láska k tomu starému boombepu, protože i tohle je taková prostě boombepová pecka a za mě jako super.
0: OK, toho, počkej. Dobře to zní.
1: Jede si to.
0: Je moc šikovný, já co se budem povídat. Ale třeba Viktor Šín na streamu ještě ty vole, jako nějak mu třeba vypomáhá, nebo třeba...
1: Hele, já jsem si úplně říkal, že jako jestli by měl Buka někoho vzít na feed, tak by to měl být prostě Tlustý Karel právě.
0: Ty vole, jasně, že jo, ale žádná Eva Farná, hezky pěkně Tlustý Karel, ty vole. Co druhá novinka?
1: Druhá novinka, tak ta je z dílny Milion Plus, je to od Sarerikas, je to track V mojich snoch, což je taková chillovka klidná, je to o rozchodu, takže to je i trochu možná depka pro někoho.
0: A tak jako to jsou zase věci, které prostě fungují vždycky tak, a fungovat vždycky budou, že jo, co si budem povídat.
1: Je to tak.
0: A něco dalšího, něco speciálního, třeba ke Spin Freshes hit parádě?
1: Samozřejmě můžou posluchači dál hlasovat. My jsme měli opět rubriku Flashback, kde jsme právě měli ty výpečky, které jsme si připomenuli, protože výpečky od Karla, tak ty jsou prostě za mě top. No a samozřejmě hlasuje se do čtvrtka. V pátek si zase v premiéře řekneme, jak jste s tím žebříčkem zaskotačili.
0: No, OK, hele, tak já jsem na to mega zvědavý, jak ty novinky dopadly, každopádně ty výpečky. To je prostě legenda.
1: Je to legendární track, yes.
0: OK, tak jo, ale tak jestli chceš, tak si Jirko ještě zapni v telce, protože i tam ti samozřejmě prozradí další věci kolem hitparády Spin Freshes. No a my spolu pokračujeme ve Spin Ránu. Jiříku, měj se, čus.
1: Čus.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin 54 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin s tebou, ideál taky Domino a my se společně jdeme podívat na to, jak zní dnešní Meša. Dneska jsem říkal, že Krištof má celý ten týden dovolenou, takže Radio Spin Music Impro dneska nebude. Místo toho si dáme takovej hezký, pěkný, čistý rapovej Meša po delší době. No tak jsem zvědavej, jestli jste z toho rapovýho Mešapu nevypadli a jestli odhalíte úplně všechno, co tam je dneska schovaný, tak pojďme si to poslechnout. Jestli tě napadá, co by mohlo být dnešní mashupu, tak určitě můžeš posílat už tuhle tu chvíli svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a ti ještě jednou ten dnešní mashup připomenu a ty můžeš dál hádat. Voláme profit, ptá se, co vyrábím. A víš co, pro jistotu ti to pustím ještě na třetí dobrou.

0: nebo volej 210 32 30 30 právě teď.
1: No a v rychlosti se spolu podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Po celé České republice počítají s tím, že by teploty měly být maximálně kolem 22 stupňů Celsia. S tím, že dneska ráno bylo zhruba tak nějakých 18, co tam ještě v tuto chvíli tak nějak je. No a odpoledne počítají s tím, že by mohlo znova konečně po delší době taky sprchnout, takže počítej i s nějakým tím deštíkem, což si myslím, že bude ve finále docela příjemný po těch 35, 36, 38 a tak dále. Takže počítej s tím, že dneska sprchne, takže si třeba jako vystav auto, venec se z toho spláchne ten prach a tak dále, ale myčka zadarmo se hodí vždycky.
2: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: 8 hodin na 7 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou je dál domno a dneska jsme tady ráno řešili jednu takovou záležitost, a to, že Babiš se svýma kumpánama a také se svýma voličema a kolegama vyrazili společně na Lysou horu a po cestě dělali extrémní bordel.
1: A teď jedem!
0: Kdo ví, co všechno se po cestě stalo, každopádně jistě víme, že krom toho, že tam prostě v té chráněné krajinné oblasti takhle řvali a hulákali, tak si taky natrhali nějaký ty kytky. No a dneska jste jim za to udávali tresty, tak my se jdeme podívat na ty nejvíc adekvátní. Ludo.
2: Dobré ráno, tenér, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno. Hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast. A hezky to natáhají někam dolů, aby ty... Právě si co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
0: Ale nebudu lhát, Babiše v té oranžové vestě s těma rukavicema a třeba taky lopatou bych viděl vlastně docela rád a docela by to byl i zajímavý pohled. Každopádně jeden adekvátní trest má taky Luigi.
3: Ahoj, tady Luigi. Takže já bych je nechal všechny pěkně vyšlapací sněžku nahoru a dolů, pěkně pěšky. Ať se pěkně protáhnou a já myslím, že tady ty kraviny by je přešly velice rychle.
0: Tohle to si myslím, že by byl adekvátní trest, ne úplně pro Babiše, ale třeba zrovna pro Uchelku. Ten i na té Lysí hoře vypadal, že vypustí duši. Co si budem povídat?

0: A hezky dobrý ráno všemu rádiu Aspen, ještě jednou máme 8 hodin a taky 12 minut. Tomu pondělíčko, pondělí svátek slaví Petra, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a ještě předtím, než se podíváme na jednu zprávu, kterou tady pro vás mám, tak musím říct, že někteří kolegové umějí hezky pěkně poprovokovat, zvlášť když člověk stává ve 4.50 a oni mu pošlou do mobilní apky rádiu Aspen v 7.55 takovou milou hlasovku.
1: Ahoj Dominiku, tady tvůj oblíbený moderátor. Doufám, že se ti dobře vstávalo a těším se příští týden, až tu nebudeš. Ahoj.
0: Krištofe, jeď si na dovolenou a neotravuj. My se jdeme podívat taky na to, co nás čeká za pár let, a to konkrétně z dílny Disney, protože Disney představilo nebo mělo teďka velký event, kde ukázalo spoustu projektů, který chystají. Konkrétně teda velký očekávání má Zootropolis 3, protože co si budeme povídat, dvojka byla naprosto perfektní, jednička byla naprosto perfektní, takže i trojka doufám, že bude naprosto skvělá. Každopádně další velký očekávání, a to už příští podzim, má se světovou premiérou Ledový království 3, protože to je taky, si myslím, projekt, který stojí rozhodně za to. Dál se chystá taky Coco 2, Úžasňákovi 3, ty by měly být v červnu v roce 2028, takže taky nebudeme čekat úplně dlouho. No a mimo animánky se předvedl taky první pohled na live action verzi filmu Na vlásku. A bráško, já musím říct, že mám prostě větší a větší strach z toho, jak to bude vypadat, protože momentální pohled na live action Lociku nebyl úplně nejlepší, takže doufám, že to v Disney nepodělají. Každopádně to je věc, kterou se dozvíme až v březnu 2028.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 16 minut tomu ty posloucháš Rádio Spin s tebou Jirál Domno a my se přiblížili k další dnešní hře a to je Pravda nebo lež. Ve hře Pravda nebo lež prostě ode mě dostaneš tři různý tvrzení, no a na tobě uhodnout, jestli kecám anebo nekecám. Je to vlastně naprosto jednoduchá hra, dneska teda budeš hrát čistě jenom proti mně, protože Krištof má dovču. Každopádně můžu ti takhle dopředu prozradit dnešní téma a tím jsou melouny, takže pokud jsi odborník na melouny nebo máš rád melouny, tak určitě volej už tuhle tu chvíli na 210 32 30 30. No a my společně za necelých 5 minutek začneme Pravdu nebo lež. Tak jsem zvědavej, kdo se proti mně dneska postaví.

0: Eurospin uvádí Pravda nebo lež.
1: Hezky dobrý ráno všem ještě jednou, máme Pravdu nebo lež tady na rádiu Spinu a já jsem zvědavej, jak se proti mě dneska s naším nebo s mýma pravdama a taky lževa popere Michal. Michale, dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Michale, jaký jsi měl víkend?
2: Víkend odpočinkovej.
1: Hezky pěkně.
2: Nic se nedělalo.
1: To je dobrý, ale to se mi taky líbí. To se mi taky líbí, jo. Když nemusím o víkendu.
2: Po dlouhé době.
1: Po dlouhé době, ale byl jsi někde u vody?
2: Nebyl jsem vůbec nikde právě.
1: Je, takže hezky pěkně jenom ležet v obejváčku u telky a prostě prospat celý víkend. Ty vole, to je hezký, to je hezký. Každopádně, dnešní téma pravdy nebylo, že jsou melouny. Máš rád melouna?
2: Melouny nebo melouna?
1: Melouna, jako meloun, prostě klasický vodní.
2: Vodní meloun, jo, ono to bude o vodních melounech. No dobře.
1: Jo, takhle ty jsi to
2: mám rád melouna, ano.
1: No, tak hele, v tom případě si myslím, že to pro tebe nebude vůbec nic těžkýho. Tak jdeme na otázku číslo 1, jestli jsi ready.
2: Jdeme na to.
1: Tak jo. Zralej meloun poznáš čistě podle poklepání na něj.
2: Ano, pravda.
1: Nic víc, nic míň?
2: Nic víc, ani nic míň.
1: Dobře, tak označujeme pravdu. A Michale, bohužel. Není to úplně o poklepání, protože zralej meloun poznáš podle toho, že má na sobě žlutou skvrnu od sluníčka a taky má seschlou takovou tu stopku.
2: Takže klepu zbytečně.
1: Takže klepej zbytečně. Hele, já jsem na tohleto přišel pár týdnů zpátky, kdy jsem si takhle koupil melouna podle poklepání a uvnitř byl úplně bílej, ale to jsem myslel, že půjdu trošičku jako seřovat zpátky do toho krámu. Tak jdeme na otázku číslo 2. Když doma pěstuješ meloun, tak dokážeš udělat to, že ti naroste ten meloun hranatej a ne kulatej?
2: Dokážu.
1: Myslíš si, že to dokážeš?
2: Hmm.
1: OK, tak označujeme pravdu. A je to přesně tak. Může být meloun i hranatej a to čistě jenom tak kvůli tomu, že když ti povyroste, tak ho dáš do takový hranatý krabičky a onek roste, tak se tomu prostě přizpůsobí, nestane se z něj koule, ale třeba klidně krychle nebo cokoliv dalšího. Tak, poslední otázka. I když je meloun chuťově sladký, tak se hodí zařadit ho do diety.
2: Tak ještě za tyhle věci neřeším.
1: No a myslíš, že by to mohlo být dietní jídlo? Takový meloun?
2: Já myslím, že meloun je dietní jídlo.
1: A proč je podle tebe dietní jídlo?
2: Má spoustu vody.
1: OK, takže označujeme pravdu.
2: Pravda.
1: A je to přesně tak, jak jsi to řekl. Meloun je převážně voda, každopádně, když jsem se koukal do tabulek, tak meloun má jenom 30 kalorií na 100 gramů, takže se určitě hodí do diety. No tak jo, Michale, výhra je dneska tvoje.
2: Dobře, pravda.
1: Tak jo, já ti děkuju za hru a užívej zbytek týdne, měj se hezky. Čus.
2: Díky, taky, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Když se s tebou podívám na regiony, tak tam to jezdí docela v pohodě. Jediný, kde se trošičku zdržíš, tak to je Liberec, a to na rychlost se po příjezdu do Liberce z obou stran. Tam to z nějakého důvodu v obou směrech poskakuje. Jinak zbytek regionu aktuálně vypadá docela v pohodě. Co se dálnic týče pro tuto chvíli, tak D2 poskakuje na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na D11, a to po směru na Prahu, protože tam to poskakuje kolem Poděbrad kvůli práci na silnici, no a poskakuje potom taky D7 na příjezdu do Prahy a D8 na příjezdu do Prahy. No a když se podívám na hlavní město samotný, tak tady počítej se zdržením na Pražském okruhu, a to mezi Chrášťanama a Barrandovem kvůli práci na silnici, potom taky na Štěrbovský spojce, to je taková ranní klasika, potom taky v Holešovičkách směr centrum, nějaký to zdržení nabereš aktuálně taky v Dobříský a taky na Barandáku po směru na centrum, to je taky taková ranní klasika. No a pozor si dávej taky na Kreše, konkrétně jeden v tuhle chvíli hlášený v ulici Českomoda, nebo respektive na křižovatce Českomoravský a taky Poděbradský. No a další kreš hlásí v tuto chvíli Karlín, konkrétně Rohanský nábřeží. Každopádně, kdybys po cestě narazil na něco ty, tak určitě dávě vědět. Buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinne.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý den u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 37 minut k tomu. No a čeká nás právě v tuto chvíli hra jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden budeme hezky pěkně trénovat na to, abyste mohli zase příští týden pěkně vyhrávat. Takže 210, 32, 30, 30, pojď si se mnou zahrát hru jeden na jednoho. Vlastně jen tak, protože nás to samozřejmě všechny baví, ale téma to ti ještě neprozradím, to ti řeknu až za pár minut.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Vzhledem k tomu, že tenhle týden tady na Rádiu Spin máme stupenky nebo velkou soutěž o stupenky na Evop Camp, tak hra jeden na jednoho je čistě trénovací, proto abyste se mohli hezky pěkně naladit na příští týden, kdy tady budete zase určitě o něco hrát. Každopádně, co můžu říct, tak se tady někdo snaží furt jako telefon prozváně, vždycky, když to zvednu, tak to položí, zase to prozvoní, zase to položí, ale tak hledám někoho, kdo si chce opravdu tu hru jeden na jednoho zahrát, kdo si prostě tady se mnou ten souboj a ten trénink dá. Dnešní téma můžu říct, že je fyzika, takže pokud máš teda jako trošičku nějaký znalosti z fyziky, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, vlastně čistě jenom na 210 32 30 30. Takže pojď si zahrát se mnou hru jeden na jednoho a já už tady někoho mám. Dobrý ráno, kdo se mi dovolal?
2: Radek, čau.
1: Čau Radku, zatím pro tebe nemám soupeře, ale tak tím pádem můžeme začít rovnou asi klidně spolu, jestli ti to nevadí, ale můžeš si tak jako potrénovat a tak.
2: Jasně, můžeme.
1: No tak jo, tak jdeme na otázku číslo jedna. Auto ujede za jednu hodinu 60 kilometrů. Jaká je jeho průměrná rychlost?
2: 60.
1: Jsi 100% jistý, že to je 60, jo?
2: Ano.
1: No tak jo. A je to samozřejmě přesně tak, Radku, máš první bod a jdeme na otázku číslo dvě. Jak se jmenuje přeměna tělesa z pevný látky na kapalnou?
2: Na kapalnou? Tak to nevím.
1: Můžu ti prozradit, že to dělají třeba ledy. Že led, když se mění na kapalnou.
2: Tání
1: je správně. Hezky pěkně. Tak jdeme na poslední otázku. Pořádně se soustřeď, protože já po tobě chci vidět, jaká je jednotka síly.
2: No, tak to je...
1: Můžu ti napovědět, že se jmenuje podle týpka, kterýmu při výzkumu spadlo jabko na hlavu.
2: Newton.
1: A je to přesně tak. Hezky pěkně. No tak jo, já si myslím, že trénink dobrý a třeba se ti vyplatí zase třeba na příští týden, až tady budeme o něco hrát. Tak Radku, měj se hezky a díky za hru, měj se, čus.
2: Jo, díky, tak jo, zatím.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin a taky 48 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a se mnou už je ve studiu taky Vicky, čus.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Sně, ty jsi tam měla nějaký divoký teďka naproti tyho s těma sluchátkama.
2: No, už zase, prostě se otáčela jsem kolečkem, nic jsem neslyšela, pak se ozvalo. Rozbil ty, jak jsi mi šel do uší najednou. Hezký to bylo.
1: Jo, to, já věřím, že to bylo hezký. My se jdeme spolu podívat na dnešní mashup. Spinneři už to slyšeli. Mm-hmm. Tak teď je řada ještě na tobě, já jsem zvědavý. Oho. Jak se ti bude líbit dnešní mashup?
2: Počkej, tak ještě.
1: Ještě jednou. Tak co?
2: No, dneska je to těžký.
1: No, je to čistě rapový mashup, to ti můžu napovědět. Tak to je taková jedna věc, kterou ti k tomu můžu říct. Ale hele, tak já ti nechám pomoc od spinneru, jo?
2: Dobře.
1: Tak jo, tak Žáňo.
3: Čauky doma, já tam slyším od Smack Hardest.
2: No to je.
3: Zbytek nevím.
1: Pajky.
4: Takže v mashupu slyším Lil Wayne a Milly, Smack Hardest, Supergroup od Kidovi.
1: Tak, Smack Hardest.
2: Tadadá, tadadá, tadadá, tadadá, tadadá, tadadá.
1: Nejsem Einstein, ale počítám pár styl, bo tak nemaj šajka. A Supergroup fotky z novin jsou tam taky.
5: Vystřihuju fotky z novin, zalejzám do laboratoře, nevyjdu ven do 7 hodin.
1: Stará dobrá klasika, no ale co tam je dál, tak to můžeš hádat ještě posledních pár minut tady na 210, 32, 30, 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a tě ještě jednou ten mashup pustím.

0: 8:53, ty nám posloucháš Radio Spin. Dneska máme pondělíčko, pondělí 17. srpen, svátek slaví Petr, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. Přeju všechno nejlepší taky svojí ex, která má dneska svátek, a Vicky.
1: Já dneska nemám svátek.
0: Ty dneska svátek nemáš, každopádně. Ach, já se prostě...
1: Nejsem ani domova ex a nemám ani svátek.
0: A ani nejsi, Petra, každopádně.
1: Tak.
0: My se jdeme ještě na chvilku vrátit dnešnímu mashupu. Víme, že je tam Smack One a Hardest. Víme taky, že jsou tam Super Crew a jejich fotky z novin. No a poslední track nám tady ještě visí, tak já vám ho asi v klidu prozradím. Dneska...
1: Já vím.
0: A počkej.
1: Tak že je to Viktor Sheen.
0: Ano.
1: To jsem poznala. Toho slyším.
0: A dál?
1: Nevím, no,
0: dále
1: tam je
0: taky...
1: tam nějaký smutný, je tam...
0: No, není úplně smutný. Dále tam taky Kellyn a jejich track Dívej. No, takže takhle vypadal dnešní mashupek, no a zítra se zase vrátíme k naší kruto přísný tradici s mashupem, kde budou prostě jako různý věci a nejenom rapový tracky. O, každopádně, vás teďka čeká komunikátor, tak Vicky, co vás čeká dneska v komunikátoru?
1: Dneska probereme nejhorší album všech dob. Cože,
0: počkej,
1: ne!
0: Takový existuje?
1: Existuje.
0: Ne.
1: Máme tady album, který dostalo od webu, co hodnotí alba 0,0 bodů. Týká se to jednoho repera, který se jednoduše nedržel svého kopita. Okay. A zabruslil někam jinam a ono se to nevyplatilo.
0: Ok, no tak to jsem zvědavý, co to teda bude za desku, tak to určitě poslouchej, protože si myslím, že jsi taky zvědavý, stejně tak jako já. Vicky mi to potom mimo éter řekne třeba dřív než tobě. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně je venku 21 stupňů Celsia a déšť přišel o něco dřív, než měl, pokud teda počasí nekecá. Vicky, teda, jak to bylo venku?
1: Jak to bylo ve Armagedon.
0: Armagedon. Ne, musíme být rádi, konečně se pročistí vzduch, nebudeme mít zaprášený nosy, nebude sucho a tak prostě se to všechno zaleje a bude to zase hezký.
1: Dome, ty jsi takový optimista, to je hezký slyšet.
0: Jo, tak já nesnáším, když se prostě podíváš tam, kde je normální tráva, najednou tam prostě není nic, že jo.
1: No to je samozřejmě, Dome, ty jsi měl dneska ráno nad hlavou střechu. Já jsem přebíhala z tramvaje do tramvaje.
0: Ne, takhle neměl, po nebylo cestě prostě nepršelo, když jsem šel do rádia. No tak jo, tak užívej dopoledne s Vicky, potom taky odpoledne s Jirkou a Márou a my se slyšíme zase zítra ráno od 6 do 9. Měj se krásně, čus. Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme pondělí 17. srpna, no a svátek má dneska Petra. Tak Petro, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Vicky. Já doufám, že jsi užil víkend a načerpal si energii. Já totiž jo, dokonce jsem stihla v sobotu i koupačku. No a byl to teda parádní, jo. Dala jsem si takovou tu koupačkovou klasiku, hranolky, ale úplně netradičně se sweet chili omáčkou. Moje klasika je ketchup a tohle teda bylo úplně vystoupení z mé komfortní zóny, ale překvapivě dobrá kombinace, takže doporučuju. No a ty hranolky nebyly ledajaký hranolky, ale byly to moje oslavné hranolky, protože moje závěrečná práce do školy je napsaná a hlavně odeslaná. Yes! Takže to jsem se potřebovala podělit o svoji radost. Vím, že jsem tady o tom několikrát mluvila, že toho mám fakt jako hodně, co se týče toho psaní. Já nejsem žádný velký spisovatel, ale tyjo, včera, předevčírem v sobotu byl deadline a je to tam. Takže dámy a pánové, držte mi palce, teď už to stačí jenom obhájit. Jo, tak snad se to nějak povede. Každopádně, já doufám, že si taky si užil pořádně ten víkend. Teď už ti řeknu, co spolu probereme. Teď spolu probereme samozřejmě jednoho známého člověka ze scény, ze světové rapové scény, kterýmu vyšlo album, který ale totálně propadlo. Takže totální flop probereme. No a potom, jestli znáš takový to, když ti někdo říká, já už nevím, to ti mám poslat poštovního holuba, tak ano, teď už můžeš. Tak o co tady go, tak to ti samozřejmě povím dneska. Tak jdeme na to, začíná nám komunikátor, zavolej si o svůj song 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Vic Těšink, no a hlavně krásný pondělí, Radio Spin.

Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: mám tady track od Davida, tak co to bude?
1: Čau Vicky, tady David, zahraj mi tam prosím tě písničku od PTK Krvácej na zemi. Bude to pro mě, pro všechny spinnery a hlavně pro tebe do studia. Tak díky, čau.
0: Čau, čau, čau, měj si krásně, hezký den Davide, užívej, doufám, že třeba to počasí na tebe působí zrovna blahodárně, že cítíš úplně ten fresh vítr, fresh vzduch. No a teď samozřejmě další věc, kterou si dáme tady, bude Patrik a jeho Krvácej na zemi. Užívej, Radio Spin.
2: Dívej se

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Holubice. Crash je taky na D7, a to na exitu 75 směrem do Prahy, je to v okolí Drouškovic. Crash je taky na D48, a to na směrem, a to na 10. kilometru směrem na Český Těšín, je to v okolí Hustopeče nad Bečvou. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Jana Želivské, a jinak to vypadá v celku bez nehod, ale pozor, zdržíš se například na Plzeňský, a to až 5 minut směrem do centra, a to stejné na Liberecké, kde tě čeká až 10 minut směrem do centra. No a když se podívám na úplný střed, tak tady Wilsonova nám poskakuje směrem do centra kolem nějakých 6 minutek navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět mě a spinnerům, no a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Rádio Spin.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move.
2: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke.
2: 210, 32, 30, 30. Synkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání, no a tentokrát tady mám vzkaz od Petra. Tak čau Petře, co to bude? Ahoj, ahoj.
2: Čau Vicky, tady Petr, vítáme tě zpátky a dal bych si jednoho turistu pro všechny, mějte, čau.
1: To je hezký, děkuju za přivítání. Já už jsem tady byla totiž v pátek, že jsem se vrátila z Dovči z Alp, což jsem vám přinesla ten čerstvý alpský vzdoušek, ale Petr měl zrovna taky Dovču v pátek, takže chápu, minuli jsme se, taky jsem ráda, že tě zase slyším, Petře. No a teď si dáme samozřejmě zaslouženě turistu. Radio Spin pro všechny, kdo teďkon užívají a jsou někde venku.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Na plakátě moje jméno
5: Vec.
4: Přišel jsem čeknout toto město.
5: Kde?
4: Rozjebat se jak zvěra.

0: Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti připomněla, že teď od pondělí až do čtvrtka tady u nás na Rádio Spin probíhá soutěž o lístky na Hip-Hop Camp 2026. To si rozhodně nechceš nechat ujít, podle mě to bude fakt úplně skvělá akce. Kdo nezažil, zažít musí. Tahle akce se vlastně vrací po několika letech, takže myslím si, že to bude nostalgický, bude to silný. No a pozor, festival nám začíná už za 4 dny, 4 hodiny, 8 minut a 10 sekund právě přesně. Jo, je to 21. až 22.8., takže pokud víš, že máš volný víkend, tak rozhodně měj nastražený uši, protože v čem spočívá v tahle soutěž, jo? Musíš pozorně poslouchat naše vysílání, no a když se za sebou ozve Michajlov, všechno je jak má bejt, veď, máme všetko a Prago Union, verbální atentát, tak na nic nečekej a volej, volej, volej. No a třetí, kdo se zavolá, ale mě dovolá, tak musí zakřičet chci na Hip-Hop Camp Spine. Chci na Hip-Hop Camp Spine. Pojďme si to říct všichni dohromady. 3, 4, chci na Hip-Hop Camp Spine. No a kdo tohle zakřičí, kdo se dovolá jako třetí a zakřičí, no tak potom ty lístky budou jeho. Za mě úplně jednoduchý pravidla, takže určitě poslouchej, až uslyšíš tyhle tři tracky za sebou. No tak volej, volej, volej. Já se těším, jsem zvědavá, kdy to padne dneska, zítra, ve středu, ve čtvrtek, hele, kdykoliv během vysílání to může přijít, nevíš. Ráno, u mě, taky u Jirky, nebo u Máry, no prostě možností je spousta, takže zůstaň s námi, teď si dáme počasí. Koukám na to, jak máme venku, zima, 18 stupňů Celsia v Praze zataženo, ve zbytku republiky až kolem 20 stupňů Celsia, jinak dneska maxima na 26 stupních a bude lejt jako z konve, ale úplně všude, prší, prší, jen celé je. Yeah.

Posloucháš Rádio Spěhne s tebou, je tu Vicky a taky komunikátor. No a teď se jdeme podívat na to nejhorší album ever. Jo, představ si, že upečeš novou hudbu, čekáš ovace, no a ono nic. Nejenže nic, ale mám pocit, že na Taiga pomalu házeli rajčata a vajíčka, nebo teda aspoň jako pomyslně, jo, protože jeho album Starface, který vyšlo teď před 2 týdny, nedostalo ani půl bodíku za snahu. Tak to je fakt smutný, ale jo. Web Pitchfork, co hodnotí albíčka, Taiga úplně rozcupoval s hodnocením 0,000000, no prostě nikde žádná jednička ani na tisícině, prostě 0,000000 bodu. Well, no hele, takhle, nebudu lhát, pojďme si to poslechnout, co se tady teda podle Pitchforku nepovedlo. Takhle, koukám na to, jako videoklip k tomu zajímavý, určitě se podívej, je tam tygr. Já vím, že teď je teda měsíc lva, ale je to blízko, je to kočkovitá šelma. Za mě dobrý v tomhle směru. Ale co není tak OK, co Pitchfork tady pičnul, AI hudba. Jo, je to tak, Spinnere, Taiga se nechal prostě utáhnout na AI-ku, to znamená, že opravdu ta hudba je částečně dělaná umělou inteligencí, což teda nic moc. Já to teda absolutně necením, ale aspoň to přiznal. Sice byl trošku přitlačený do kouta, ale řekl, že jo. No a potom tady máme další věc a to jsi asi všimnul, že místo rapu změnil žánr a teď je to takový jako synťák, popík, melodický. Hele, takhle, kdybych Taiga neznala, tak řeknu, jo, dobrý, takovej indie pop, indie folk, jako já si užívám, ale chápu, že jako s Taigem a s jeho původní tvorbou to nemá nic moc společného. Co bych tomu dala jako plus, jo, celému tomuhle tomu situačnímu problémku. Hele, na webu Pitchfork zaznělo, že celé to album je namyšlený a samolibý. No a nebudu lhát, teď jsem tady našla právě celý to albíčko na YouTube, no a lidi právě v popiscích píšou, ty bláho, to mělo tak špatný hodnocení, že jsem si nemohl pomoct a musel jsem se na to jít podívat a nebudu ti lhát, taky už jsem si to našla, takže možná, že tohle celé je jenom nějaká hodně dobrá strategie, jak nás všechny dostat a možná Taigo se tímhle s tím snaží dát najevo, že jako wuu, mám vás prostě. Sice to není rap, ale už jste si to poslechli dokonce na rapovém rádiu. OK, Taigo, dostal si mě. Zahrála jsem tě právě na rapovém rádiu, i když už s rapem nemáš nic moc společného. Víš co, tak pojďme zazpomínat na ty časy, kdy jsi ještě rapoval. Rádio Spin. Fuck what they talking about. All the nigga here is my chains clinking back and forth right now, nigga. Yeah, fuck with me.

0: Fajn ráno. Babiš se svýma voličema a taky kolegama pořádal výšlap na Lysou horu. Nejenom, že dělali extrémní bordel v chráněné krajinné oblasti.
1: A to je jeden!
0: Ale taky po cestě trhali kytky a kdo ví, co ještě. Takže dneska ráno jste si zahráli na soudce a dávali jste docela adekvátní tresty.
2: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30% vyloženě čistě na mě.
0: A proč zrovna 30?
3: Protože stejně bych byl bohatý.
0: OK, to je docela legit.
4: Takže já bych je nechal všechny pěkně vyšlapací sněžku nahoru a dolů, pěkně pěšky, ať se pěkně protáhnou a já myslím, že tady ty kraviny by je přešly velice rychle.
0: No to si myslím, že pro některý by byl obzvlášť adekvátní trest.
5: Dobré ráno, Stener, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno. Hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast. A hezky to natáhají někam dolů, aby ty prajeři, co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
0: Rudo, na tohle bych se šel s tebou podívat do první řady. Vidět totiž Andyho v oranžové vestě a s lopatou a rukavicema, to si myslím, že by byl zážitek na celý život. Tak užívej zbytek týdne, no a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Měj se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na

0: Mámky života, jak jinak. Rádio Spin, let's go.
1: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Viki.

0: věcí.
1: Oh, that's a big boy, isn't he?
2: Viete čo, Wicked? Počúvate pesničky od MC Erika.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě tip, kam vyrazit. Mám tady Afterwork Summer Affair. Teď právě proběhly hned dvě akce, a to 14. a 15. A byly teď v Mělníku a v Příbrami. Kdo oni? No, byli tam skvělí DJs, byl tam Mike Traffic, Orion, Ners. Byla to totální jízda, bylo skvělý jídlo, bylo skvělý pití, bylo skvělý oblečení, no prostě byla to paráda. A bylo to v regionech, bylo to moc hezký, vlastně i sluníčko přálo, no a pokud si to nestihnul, tak vůbec nemusíš smutnit, protože další akce se nám blíží, a to už 28. srpna v Teplicích, tentokrát v kafe Lipová 33, bude tam pop-up s Jam & Co, no a zahraje ti k tomu zase Mike Traffic, Robot a Orion, takže pokud si chceš udělat takovou pohodindu po práci, tak určitě doporučuju. No a pokud nejseš zrovna z Teplic, tak hned potom máš 4. září Karlovy Vary, no a 9. září máme Prahu. Tak já vím, že rozhodně, pokud nestihnu předešlé akce, tak Praha to jistí, takže 9. září piš si do diářku, třeba se tam právě uvidíme, bude po práci, bude hezky, no a nejblíž teďkon ty Teplice. Tak let's go! Teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady to zatím vypadá všechno v pohodě a průjezdně, takže mířím rovnou na dálnice a opatrně. Tady na D1 jsou hned dva kreše za sebou, a to na 202. a 209. kilometru ve směru na Ostravu. Je to v okolí Brna, Slatiny, takže opatrně, jsou tady v sobě mimo jiné dva nákladňáky, takže rozhodně čekej zdržení. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově kreš v ulici Podchodovem, ale jinak to vypadá, že jsme zatím v pohodě a průjezdní. Pokud máš nějaký jiný info, nebo víš, že to někde stojí, tak rozhodně neváhej a dávej mi prosím tě vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Hlavně opatrně. Díky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už Johnny alias Tom a Jerry. Čau.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, ale tak já jsem říkala, že jsem měla teď o víkendu takový velký relax, že jsem byla u vody, no ale ty jsi měl takový velký dobrodružství, jsi říkal.
2: No, lítal jsem po Urbexu, no, včera a v sobotu jsem měl stěhovací, takže...
1: Jo, takhle, takže ty si to stihnul, takže opravdu prostě akce na akci.
2: Jo, přesně tak.
1: To by mě zajímalo ještě s tím Urbexem, jak dlouho se tomu vlastně věnuješ?
2: Ale já jako pořádně, jako když to řeknu na rovinu, tak ale já jsem chodil třeba, nevím, třeba 10 let zpátky a teďkon teprve s tím sousedem, co jsem ti vlastně říkal, tak je to od včerejška, ale chci teďkon chodit docela napevno, protože většinou nemám odpoledne co dělat, takže je dobrý zabíjet nějakým čas tady tímhle tím, protože u toho vypneš prostě. Jo, a prostě ten mozek je nikde jinde, takže jako je to taky je relax, ale zároveň prostě i hazard se životem, nebo jak to mám říct, prostě no.
1: Prosím tě, to zní teda docela děsivě, to by mě teda zajímalo, co je pro tebe jako nejsilnější zážitek, jestli můžeš pozdílet, nemusíš samozřejmě říkat přesnou
2: ale
1: lokaci,
2: určitě,
1: a chápuš to.
2: Určitě, není problém, ale já jako myslím za sebe nejlepší, za mě byla protiraketová základna směrem na Dobříš, Příbram, něco takovýhleho a ještě třeba plicní sanatorium, kde jsem zjistil potom, dohledával jsem si to na internetu a za druhé světové války se tam dělaly experimenty na postižených dětech. Takže jako...
1: Aj. Takže tam bude hodně špatná energie.
2: Jo, přesně tak.
1: No tak to je teda hustý. Hele, Johnny, tak ti přeju, aby jsi si žádnou špatnou energii netahal z těch míst, abys to tam nechával, ale je to teda opravdu jako obdivuhodný, že seš takovýhle dobrodruh. Takže hodně dalších dobrodružství, Johnny. Já prosím tě. Já bych na to neměla nerva, hele. Ale co si necháš teďkon zahrát? Ty jsi říkal, že chceš polního.
2: Jestli tě můžu poprosit něco třeba od Polího, ale já nevím, třeba Kotvim třeba.
1: Kotvim, může být, no moje oblíbený. Má,
2: jestli můžeš hrát.
1: No jasně, tak dávám Kotvim, tak se měj krásně.
2: A dobře.
1: My jdeme kotvit teďkon společně
2: tak
1: tady.
2: Jo,
1: let's go.
2: Tak jo, ale ať ti to utíká, Vicky. Zatím
1: díky tobě taky. Ahoj, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti připomněla, že samozřejmě ode dneška až do čtvrtka tady soutěžíme o skvělý lístky na Hip Hop Camp 2026. Oh yeah! No a teď, co ty pro to můžeš udělat, aby si ty lístky vyhrál? Tak za prvé, poslouchat naše Radio Spin. Tink, to je vlastně splněno. No a potom taky poslouchat, jaký songy nám tady hrajou, protože až za sebou zazní Michailov, všechno je jak má bejt. Potom věc, máme všetko. A Praga Union, verbální atentát. Toroto, toroto, toroto, toroto, toroto, toroto, toroto, toroto. Tak až tohle to zazní v tomhle tom složení za sebou, tak okamžitě zvedej číslo, vytáčej 210, 32, 30, 30. No a potom stačí, že se dovoláš třetí, to je samozřejmě nějakým způsobem dílo náhody, anebo taky tvojí štěstěny samozřejmě, zavoláš, chci na Hip Hop Camp Spine. No a potom vítej, nastup do mého autobusu a povezu tě až na Hip Hop Camp.
1: Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý
0: pravidla. Takže mám svý pravidla a svý know-how, tak si, když se jich budeš držet, tak není o čem, no a na ten Hip Hop Camp pojedeš, takže Hip Hop Camp bude už teď 21. 22. srpna, což znamená příští víkend, takže určitě si drž toto datum, právě proto se soutěží do čtvrtka, aby si už v pátek mohl vyrazit. Tak v plné parádě soutěží se u doma, u mě, u Máry, u Jirky. No jednoduše, musíš neustále mít uši na stopkách, tak schválně, jak tam to dopadne. Počasí, jdeme se podívat na počasí, jak je venku. Tram, tada, hele, prostě dneska je to takový opravdu ne tak vyletněný, jak bychom si možná přáli, 19 stupňů Celsia v Praze. Tady tak nějak trošku jako poprchává v té Praze, ve zbytku republiky by pršet nemělo a mělo by být až 22 stupňů, takže to, že v Praze je blaze, dneska neplatí. Jinak koukám, že odpolední teploty budou 26 až 30 stupňů Celsia. No a čekej, že už nám sprchne úplně všude, takže tvoje rajčátka se zazelenají, salátek se taky zazelená, rajčata se třeba i začervenají. Hele, let's go prostě a prší, prší, jedeme dál.
2: Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
7: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
8: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
7: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
8: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
9: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
10: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
4: Radio Spin. Československý Anton.

0: 2026.
1: Je to pravda, je to tady. Tady s tebou Radio Spin, Vicky s tebou u Majku a Hip Hop Camp 2026, který bude právě teď 21. a 22. srpna, to znamená už tenhle pátek, sobotu, který proběhne vlastně v Kosmu, což je u Plzně, taková úplně jako skvělá plocha, kde zažiješ fakt obrovský nářez hudby, family reunion, protože Hip Hop Camp proběhne po 6 letech, tam rozhodně nechceš chybět. No tak já už tady mám volající, tak kdo tady je? Halo, halo.
2: Jsi na Hip Hop Camp. Jsi ne.
1: Tak to je sice skvělé a dobře řečený, ale bohužel, tyjo, dneska jsi jako první, takže dneska to neklapne. Tak třeba zase příště. Tak zatím ahoj. Mám tady druhýho volajícího. Halo, halo, kdo volá? Ahoj.
3: Ahoj, teda Lukáš, jsi na Hip Hop Camp, jsi ne.
1: Ajajaj, Lukáši, tyjo, dovolal ses bohužel jako druhej, takže to neklaplo, tak určitě poslouchej dál, aby tě neminuli další lístky. Každopádně bacha na to prostě, aby ses příště prostě jednoduše nejdřív nepředstavil, protože ty bláho. Bacha na to, tak zatím čau a jdeme na třetího, že by to byl výherce. Halo, halo. Kdo tam? Slyšíme se? A tady neslyším vůbec nic. Halo?
3: Lístky na Hip Hop Camp Spiné.
1: Chci lístky na Hip Hop Camp Spiné, tak to halo. Je špatně. Tak promiň, bohužel tohle to není ta vlastně naše ústřední věta, takže třeba příště, zatím ahoj. Máme tady dalšího spinera. Ajajaj, tyjo, máme tady dalšího spinera. Volá, volá, tak halo, halo.
2: Chci na Hip Hop Camp Spiné.
1: Chci na Hip Hop Camp Spiné a je to tady.
2: Máš
1: lístky!
2: Bomba!
1: Yes! Dovolal jsi se vlastně jako čtvrtý, po třetí to neklaplo. Tyjo, to bylo napínavý jako trenky, musím říct. Kdo volá?
4: Radek, ahoj.
1: Ahoj, Radku. No tak já jsem slyšela tu radost. Na koho se těšíš nejvíc?
4: No ty vole, nejvíc, já tam patřím.
1: No nejvíc, no ale na koho?
4: No Anik.
1: Yes, je to tak, bude tam Onyx, ale samozřejmě, že tam bude taky Michailov, bude tam Beč, bude tam Prago, bude tam můj oblíbený Adámek, jak by řekla moje mamka, bude tam Rest, bude tam James Cole a Idea, hele, užiješ si to, bude to neskutečný. Koho bereš sebou?
4: A na tebe se taky těším, až se potkám.
1: Oh, víš, že jo, no tak dobře, no ale koho tam budeš brát ty?
4: No přítelkyni.
1: To je hezký, takže uděláte si skvělý výlet.
4: Tak.
1: No tak paráda. Hele, tak Radku, moc vám to přeju, zůstaň mi prosím tě teďko na drátě, dořešíme spolu technikálie. No a pro všechny ostatní spinnery, poslouchejte dál, protože až zase zazní Michailov, všechno jak má být, Vec a Skrupo, máme všetko a Prago Uniona, verbální atentát, tak bude zase čas zavolat si o další lístky. Díky, díky, Radku, vydrž, zatím Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a hned jedeme track na přání. Já už tady mám teď na drátě Fikyho. Čau, čau, Fiky.
2: Čau, čau, Vicky, ahoj, ahoj, ahoj.
1: To je vtipný jako, Fiky a Vicky.
2: Jo, to je co?
1: Jo,
2: Fiky a Vicky.
1: Hele, za mě zníme jako nějaký takový animovaný postavičky trošku.
2: No.
1: Nezdá se či. No, dobře, dobře. Komiksy jsi někdy četl?
2: Jo, četl jsem, no, občas Spidermana.
1: Jo?
2: Jo?
1: Hustý, jo. OK. Takže jako, aha, takže ty se vyznáš, takže to jsem si dělala jako legraci s těma postavičkama, ale ty víš. OK, tak jo, to je vtipný. Jo. Já jsem měla ráda Asterixa a Obelixe.
2: Fakt jo?
1: No. To...
2: A kouzelný lektvar.
1: A kouzelný lektvar, no tak to je samozřejmě nejlepší. Tak... Prosím tě, já mám ráda kouzelný lektvar Asterix a Obelixe, ale ty nás tady teď můžeš okouzlit svým výběrem. Tak co to bude?
2: Harry, to brick na brick bych si nechal zahrát. A nechal bych to zahrát pro tebe, pro mě a pro kluky na beaty. Nahodil asi 2-3, jestli tam jsou ještě furt. Na pro Rodera, pro Romča, pro Páťu Hunku, pro Láďu, pro všechny tam, no, jestli tam jsou ještě kusy, no.
1: Dobře.
2: Přeji hezký den.
1: Dobře, hele, tak tobě taky hezký den. Kluci, držte se, Fiky na vás myslí. No a jdeme to tam pustit, ne?
2: Jo, to by taky hezký
1: Let's
2: den.
1: Let's go, měj se,
2: ahoj. Ahoj, papa.
1: Čau, čau, Fiky, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Roudnici nad Labem, a to na Špindlerově třídě. Dál mířím rovnou na dálnice, tady máme nehodu na D1, a to na 6. kilometru ve směru na Brno v okolí Průhonic. Bacha na to, je tam trochu šťouchačka. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Povltavské, je tady uzavřený jeden pruh a pozor, je tady nějaký předmět na vozovce. Tak bacha na to, kreš je taky v ulici na Bubene, nábřeží, no a potom taky na pražském městském okruhu na 59. kilometru v okolí Černáku ve směru na D1. To je ode mě zatím z dopravy vše a pokud ty máš nějaký infospinere, tak rozhodně informuj mě a ostatní, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a jedeme dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, no a přání tady už mají boys z jižních Čech.
2: Čau Vicky, zdraví tě gangmenďáci, prosím tě, zahraj nám písničku od Smeka, tak se hejbej. Pro pikadorky a pro všechny krásné holky v jižních Čechách.
3: A to, co cítíš na svém zadku?
4: To je moje ruka.
3: Tak se hejbej, baby!
4: Tak se hejbej, baby! Díky, čau!
1: Mega, vy byste mohli dělat normálně vokály Smekovi, tak třeba se uvidíme 12. 12. na křtu jeho nejnovějšího alba, taky na oslavě jeho 20 let, který jsou právě teďkon bude mít na scéně, takže let's go, tak se hejbej, baby! Tak se hejbej, baby! Radio Spin!
5: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Právě nám zahrála So Sane, kterou můžeš mimo jiné slyšet právě teď na Hip Hop Campu 2026, který proběhne už teď 21. a 22. srpna. O lístky můžeš soutěžit tady u nás na Radio Spin. Stačí pozorně poslouchat, no a když zazní Michailov a jeho Všechno je, jak má být, Bec, Máme všetko a Prago Union, Verbální atentát v tomhle pořadí pěkně za sebou, no tak potom už ti nezbývá nic jiného, než samozřejmě vytáčet naše číslo. No a třetí, kdo se dovolá, tak ten ty lístky dostane. Hele, věř, že tam opravdu chceš bejt, protože tahle velká hiphopová akce, legendární, se děje opravdu po docela dlouhý době, 6 let, to už není nějaký ten rok, takže věřím, že ten návrat, ten comeback bude opravdu ve velkým stylu. Jinak, teď samozřejmě máme před sebou poslední hoďku komunikátoru, takže těším se, co mi tady ještě necháš zahrát. Je to samozřejmě na tobě, takže 210, 32, 30, 30, anebo posílej hlasovku. No a my se tady spolu podíváme na holubí poštu.
1: Hledám dům holubí, kdo pak z vás...
0: Tak kdo pak z vás cestu ví, protože tady spolu samozřejmě pošéfíme jednoduše a rychle, jak je to s tou holubí poštou, no a proč bys ji měl, anebo naopak neměl chtít. Tak vydrž tady se mnou, bude takové pošťácké téma. Teď si dáme počasí. Podívám se s tebou, jak je venku. Jak už slyšíš, je to takové bouřkové, protože dneska bude late. Já jsem se ti snažila najít tady takové super prší, jen se leje. Uslyšíš ho v příští hoďce, protože ona to bude pravda. Momentálně 19 stupňů Celsia a zataženo, a to v Praze, ve zbytku republiky až 24 stupňů a taky převážně zataženo. Dneska odpoledne bude late jako z konve a bude 26 až 29 stupňů Celsia. Takže dneska bych výletování vynechala, ale třeba zajít na takového dobrýho bojovníka na ten nový film, který teďkom běží v kinech o MMA, no tak to bych si zase dala říct.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny.

Posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a teď tady mám pro tebe to pošťácké okénko. Jo, štvětě Česká pošta. Už je to skoro měsíc a tvoje babička furt čeká na ten pohled, co jsi poslal z Dovči. No tak rád bys poslal zprávu, ale taková SMS-ka je pro tebe moc obyčejná. No tak v tom případě tady pro tebe mám tip. Na Českou poštu už můžeš hodit bobek a šetři si taky telefonní kredit. Mám tady pro tebe aplikaci Carrier Pigeon, jakože dodavatel holub, chápeš? Hele, všichni víme, že dobří holuby se vracejí, no a tenhle má velkou výhodu. Má velkou výhodu toho, že ti jednoduše nepokadí parapet. Skrz tuhle apku totiž posíláš zprávy pomocí virtuálních holubů, což je jako super, ne? Ano, a jak takovej holub je rychlej, no tak prosím tě, z takové z Prahy do Brna letí zpráva asi hoďku, no a do takového Londýna to dává za 6. Tak řekla bych, že to je takový turboholub. Tak možná, že dobrý, že je takhle virtuální, ten pravej by se mohl někde, nevím, skácet někde nad mořem. Hele, to bych nechtěla. Každopádně i tady se může stát, že holub cestou zahyne a zpráva nikdy nedorazí. Takže je to trošku vabank. No tak možná, jestli chceš posílat nějakou risky zprávu, tak můžeš to zkusit holubem a bude to necháno osudu, jestli ten Lamanč virtuálně přelítne nebo ne. Já se musím zamyslet, ale myslím si, že pár takových risky zpráv bych v rukávu měla. Jaký? No tak to ti neprozradím. Budeš muset mít své vlastní risky zprávy. Radio Spin.

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, mám tady trik na přání od Prochyho. Zdravím na Šumavu. Prochy, tohle je opravdu zábavné. Mám pocit, že máme tady šípkovou růženku, která se probrala a je taková sluníčková. Ahoj.
2: Ahoj Vicky, já bych chtěl zahrát pro všechny spinnery něco od Buky. Výběr nechám na tobě. Ahoj, všichni se mějte fajn. Tak ahoj a děkuju. Z jižních Čech. Mějte se fajn. Pro tebe a pro všechny. Pa.
1: Ty seš pro nás opravdu takové sluníčko z jižních Čech. Tak ahoj, měj se taky fajnově. Ahoj, ahoj. Pořádně to tam teďkon rozjeď na tom jihu Čech, protože ti zahraju Buku, tak měj se fajnově a ahoj. Bude damage. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a mám pro tebe skvělou zprávu, protože dneska odstartovala Prima Sport. Je to tak, nový kanál televize Prima. Určitě to zčekni, protože právě tenhle nový kanál přinese nový přenosy z domácích i zahraničních soutěží. Hele, na co se můžeš těšit, jo? Bude tady Chance Národní liga, Maxa liga, Live Sport, Super ligy, bude tady světový beach volejbal, bude tady evropský basketbalový ligový zápas. Hele, všechno bude. Rozhodně se mrkni i na stránky Primy, kde se dozvíš všechny ostatní informace. Takže pro nás, pro všechny sportovce, kteří chceme koukat na živý přenosy a mít to takzvaně všechno z jedné ruky, no tak si myslím, že Prima Sport pro nás bude to nejlepší. Takže Primě gratuluju, že spustila tenhle ten skvělý program. Co se týče moderátorů, tak se tam můžeš těšit například na Lucii Šlegr, která doplní tým, no a zbytek lidí se bude pomalu, ale jistě tak jako rozkrývat, takže u toho rozhodně buď a laď Primu Sport, nebo jak to říká, přepni na Primu Sport, tak to se asi neladí. No každopádně, let's go dál, jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče tady regionu, tak nehodu máme v Brně, a to v ulici Charbulova. Pozor na to, crash je v Brně taky v Královopolském tunelu, a to směrem na Žabovřesky, je to v tunelové rouře A, takže pokud můžeš, vyhni se tomu. A teď už jsem na dálnici, tady máme nehodu na D1 na 6. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Průhonic, tak bacha na to. No a v samotné Praze máme crash na pražském městském okruhu, a to na 6. kilometru také, a to v okolí Cholupic ve směru na D1. Tak tohle vypadá, že je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc za to a popojedem.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. Vyhrál nám to tady Tony, takže Tony, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Zahrajeme si Krejčí, Nobody Listen a bude to pro všechny spinnery a spinnerky.
1: Jasnačka, mám tady Kelina s Nobody Listenem, but všichni víme, že everybody listens, takže let's go, Krejčí, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka, čau.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Čau Jirko, hele, prosím tě, já jsem měla normálně obavy, že se budeš dobývat a nedobiješ se.
1: Jak to? Takzvaně. Jo, nám nejde klika vlastně.
0: Nám nejde klika.
1: To je pravda, nám, ale myslím, že to je opačný problém, že teď se sem může každý nedobývat a stejně se sem dostane.
0: No tak já jsem měla opačný problém.
1: Ty jsi nemohla dostat dovnitř?
0: Ano, já jsem neměla kliku, takzvaně, prostě nám se protočila celá klika. A teď je prostě problém se sem dostat a já jsem si skočila na kafe, jakože jsem si šla rychle jako do automatu tady pro kafe.
1: Ajaj.
0: A když jsem se vracela zpátky, tak jsem věděla, že jako za chviličku mám prostě písničku na přání a jakože stíhám krásně, ještě si to tady, no a najednou jsem se nemohla dostat dovnitř. Já jsem tady volala na recepci a takový hodný pán mi šel jako otevřít a já mu říkala, no za minutu jsem v éteru. A on, jo. Znáte takový ty... Takový ty lenochody ze Zutropolis. A jakože hodně v klidu to jako si to štrádoval jako směrem k tomu našemu studiu. Hodně na klídeče.
1: Tady prostě úplně poznáš prostě ty dva lidi, kteří mají tu opačnou nebo opačnou. Prostě,
0: opačnou energii.
1: Opačnou energii taky, ale prostě každý řeší tu svoji práci, takže prostě ano. Pan z recepce tady přece nemá vstup za minutu jako ty.
0: Přesně tak. Takže raketové boty nechal doma. A pomalu, rozvážně jsme sem doputovali a stihla jsem to.
1: No tak ještě, že teď už je ta klika, už je tak rozbitá, že už vlastně...
0: Teď je to v pohodě.
1: Teď už je to v pohodě. Teď už to jsou takový westernový dveře.
0: Jako. Tady máme lítačky, dobrý den, vítejte v naší...
1: Tak, salunu.
0: Salunu. Salunu Spin. Paráda. No tak Jirko, prosím tě, co dneska budeš řešit v našem salunu?
1: My se dneska v salunu podíváme na jednoho brigádníka, studenta, který našel při brigádničení poklad.
0: Oh.
1: Takže o tom si řekneme už teď v první hodince.
0: Dobrý, to někde kutal nebo co?
1: Kutal a vykutal.
0: Šikulák, je to vykutal, ne kluk. Hezky. Super, no a taky vlastně by všichni spineři měli poslouchat, že jo? Protože hip-hop camp 2026 stále jede.
1: Je to přesně tak.
0: No a my už jsme dneska měli jeden vítězný vstup. Radek vyhrál, ještě jednoho tímhle zdravím, má dva lístky a už se nemůže dočkat.
1: No a soutěžíme dál, ale samozřejmě.
0: A jedeme dál, přesně tak, takže poslouchejte taky Jirkovo vysílání, no a potom samozřejmě i Márovo a druhý den zase domovo, no prostě může to přijít kdykoliv.
1: Yes, kdykoliv.
0: Je to nečekaný, přesně tak. No tak Jirko, užívejte tady spolu dnešní Spin Extra i s vykutáleným klukem. Já už jenom řeknu, jak je venku. Je prostě prší, jen celé je jako jednoduše. Momentálně nějakých 20 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 26 stupňů. Momentálně neprší, je zataženo, ale odpoledne se rozprší a to vlastně v podstatě úplně v celé republice. Takže to bude na můj vkus jako docela drsný, bych řekla jako. Já nevím, jak byste jako zhodnotil.
1: Já bych jako řekl, že po těch vedrech je to vlastně docela osvěžující.
0: Já tady mám jeden track k tomu takový trefnej. Prší, jen co leje, kam koníčky pojedem, turujou se Felicie, když stojí Jarda před klubem. Takže asi takhle.
1: No, shrnu to.
0: A s tím v uších, já se loučím. Mějte se krásně, budu se těšit zase zítra. Prší, jen co leje.

Přeju ti pohodový pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi pořádně odpočal, včera nám konečně sprchlo, takže se i uvolnil trochu ten vzduch. Já, jak už jsem tady pár minut dozadu říkal, tak dneska se podíváme na jednoho brigádníka, který měl opravdu velký štěstí, víc ti řeknu už za pár minutek. Taky mrkneme za Cristianem Ronaldem, který oznámil nejspíš teda svůj pauzu, nebo respektive pauzu a pak zároveň i konec kariéry. No ale nebudeme jenom plakat, budeme se i radovat, protože naopak návrat, a to do role kapitána Jacka Sparrowa, oznámil Johnny Depp. Na to se taky samozřejmě mrkneme. Za hodinku si pak dáme naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlas. Zprávy. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: Prázdninový Spin Ráno. Babiš se svýma voličema a taky kolegama pořádal výšlap na Lysou horu. Nejenom, že dělali extrémní bordel v chráněné krajinné oblasti.
1: A to je jeden!
0: Ale taky po cestě trhali kytky a kdo ví, co ještě. Takže dneska ráno jste si zahráli na soudce a dávali jste docela adekvátní tresty.
2: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30% vyloženě čistě na mě.
0: A proč zrovna 30?
3: Protože stejně bych byl bohatý.
0: OK, to je docela legit.
4: Takže já bych je nechal všechny pěkně vyšlapací sněžku nahoru a dolů, pěkně pěšky, ať se pěkně protáhnou a já myslím, že tady ty kraviny by je přešly velice rychle.
0: No to si myslím, že pro některý by byl obzvlášť adekvátní trest.
3: Dobré ráno, Stener, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno. Hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast. A hezky to natáhají někam dolů, aby ty prajeři, co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
0: Rudo, na tohle bych se šel s tebou podívat do první řady. Vidět totiž Andyho v oranžové vestě a s lopatou a rukavicema, to si myslím, že by byl zážitek na celý život. Tak užívej zbytek týdne, no a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.
6: Počuješ ten beat jako hrám, Igo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo

Posloucháš Radio Spin, máme tady léto, čas, kdy spousta studentů, krom teda lenošení a užívání, chodí taky na brigády, vydělat si nějakou tu kačku. No a jeden student z Belgie těch kaček při té brigádě našel o něco víc. 18-letý student pracoval brigádně na stavbě, kde kopal novou kanalizaci, no a během tohodle výkopu tak našel poklad, a to poklad doslova. 49 zlatých cihel a nějaký zlatý mince, v hodnotě víc jak čtvrt miliardy korun. Kluk hned, jak to našel, tak zavolal policii, která to teda dala do trezoru. No a teď se řeší, kdo je vlastníkem. Vlastník toho pozemku, kde to bylo, nebo původní majitelé té budovy, kde se to našlo, byl to nějaký starý pivovar. No a je ve hře i samotný nálezce. Tomu bych to vlastně přál nejvíc, když už to kluk našel, tak by se to za mě zasloužil úplně nejvíc, i kdyby měl dostat jenom jednu cihličku. No, trefil zkrátka brigádu snů. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 aktuálně hlásí velký zdržení u 34. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 36. kilák ve směru na Ústí nad Labem. Ani tady to nejede úplně ideálně. Na D5 si postojíš při příjezdu do Plzně, tady se to začíná štosovat už od 50. kilometru. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na D1, kde vidím obousměrný zdržení u 34. kilometru. Regiony tak ty aktuálně jedou v cajku, no a když se podíváme na silnice v Praze, velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, lehce se štosuje taky pražský okruh v okolí Řeporí, jinak ale jedeš i v Praze v cajku, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, o kterým já nevím, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: Ideál samozřejmě hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady od vás vzkaz, tak jdeme rovnou na něj. Co to teda bude?
2: Můžeš mi prosím tě zahrát PSH a nikdo jiný. Díky moc a čus.
1: Novinka od PSHček, klip natočený v Americe, takže si to společně jdeme užít. Užívej, příjemný pondělí.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme v pondělním Spin Extra. Dneska máme 17. srpna, svátek slaví Petra, takže všem Petrám přeju jenom to nejlepší. My se už za moment vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvojí mozkovnu, opět tam budu mít tři osoby se společným pojítkem, na tobě bude tuhle jejich společnou věc odhalit. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Připomínám, že tady taky stále soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp, který proběhne už tenhle pátek a sobotu, takže rozhodně už je na stopkách. Soutěžní tracky můžou přijít každou chvíli. Ještě se jdeme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda nějakých 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že ještě dneska teda počítej, že nám bude sem tam pršet. Zítra už by to mělo být, ale úplně bez deště a maximáty nám ale zůstanou nízko, a to na 21 stupních.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
7: Radio Spin jde s tebou! Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat

Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: Posloucháš Radio Spin, už tenhle pátek odstartuje po 6leté pauze další hip-hop camp. Hip-hop camp je festival, který teda byl jeden z největších festivalů tady u nás ve střední Evropě, potom to trochu teda zaříznul covid, no ale teď se teda hip-hop camp vrací, jenom se teda přesouvá z Hradce Králové a přesouvá se konkrétně do areálu Kosmo u Plzně. My tady samozřejmě soutěžíme o lístky, mě už se tady rozblikal telefon, takže já jdu na to. Halo, halo, kdo se mi dovolal?
1: Chci jít na hip-hop camp,
0: Spine. Heslo správně, prozradíš mi ještě tvoje jméno?
1: Lukáš.
0: Lukáš, tak Lukáši, řekl si správně heslo, dokonce ses dovolal třetí, ale bohužel tohle byla nachytávka, protože my tady dneska hledáme trojici songů, zazněl pouze jeden z nich, takže bohužel Lukáši, tentokrát to nevíde. Ale už je na stopkách, může to přijít kdykoliv. Měj se hezky, čus.
1: Díky, hezký den, čau.
0: Já samozřejmě připomenu, že tady hledáme tři songy, které musíš uslyšet všechny tři v řadě za sebou, a to je ta výherní kombinace. Je to Michailov a jeho track Všechno jak má bejt. Život je tlak, hrát prej. Musíš to hrát tak. Je to taky Vec a Máme všetko. Máme všetko, máme všetko, máme všetko. No a do třetice Praga Union a Verbální atentát, který jsme právě slyšeli. Verbální atentát. Mimo jiné, tak je tohle taky trojice, která se právě na hip-hop campu objeví, takže právě i tyhle jména v line-upu najdeš, takže už i na stopkách, jak jsem říkal, může to přijít naprosto kdykoliv a třeba to budeš právě ty, kdo se s náma na hip-hop camp 2026 vypraví. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, trochu se zpožděním, ale přeci jen se dostáváme k naší hádance 3 v jednom. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže uvidíme, kdo z vás na to dneska kápne. Zajímá mě dneska, co by mohlo spojovat jména Robin Zoot. Viděli jsme věci, které jsme neměli vidět. Taky Viktor Šín. A já vidím lo a v ní blok. A nechybí ani James Cole. Já už nevím, kudy dál. Nechám to takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tuhle trojce jmén, ještě jednou připomínám, Robin Zoot, Viktor Šín a James Cole, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska teda hledáme, co by mohlo spojovat jména Robin Zoot, Victor Sheen a taky James Cole. Já jsem ti slíbil, že ti hodím nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Jedná se dneska o něco spojeného s jejich jménama a zároveň taky s jejich stylama rapování. Jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, tak rozhodně házej svoje tipy do mobilní aplikace Radio Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Připomínám, že tady hledáme něco, co by mohlo spojovat Robina Zoota, Viktora Sheena a taky Jamese Cole. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se týče dálničních tahů, velký zdržení aktuálně hlásí D5, kde si postojíš obousměrně a to přímo u Prahy, takže dávej na to bacha. Obousměrnou štosovačku hlásí taky D1, 58. kilometr, na D11 si taky postojíš obousměrně a to u 33. kilometru a stejně tak obousměrná štosovačka na tebe číhá i na D8 a to na 36. kiláku. Co se regionu týče, v Českých Budějovicích vidím lehký zdržení v ulici na Dlouhé Louce, no a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady to vlastně nevypadá úplně zle, štosovačku hlásí jenom jižní spojka ve směru na Baranďák, Pražský okruh v okolí Chrášťan, Řeporí, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš.

0: Vidím jeden crash na Vysočanské ulici, jednu nehodu hlásí taky Kolbenova ulice, no a z důvodu nehody si postojíš taky na Wilsonově ulici. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme teda dneska hledali, co by mohlo spojovat Robina Zúta. Viděli jsme věci, které jsme neměli vidět. Taky Viktora Šína. A já vidím a v ní blok, kde si lidi kopou vlastní. A měli jsme tu i Jamese Koula. Já už nevím, kudy jít. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout, co teda typujete, že by tuhle trojici mohlo spojovat.
1: Čus, hele, prosím tě, tak já si myslím, že tady ty tři interprety spojuje to, že to jsou všichni tři tátové, to je jedna věc, a pak mě ještě napadlo, jestli náhodou všichni tři nevyhráli Anděla.
0: Tak dobrý tipy, ale ještě ani jeden nebyl ten, který tady dneska hledám, takže jdeme dál.
2: Buď to bude, že všichni už jsou otcové, všichni tři, anebo že každý z nich má své nějaký alter ego, pod kterým rapuje.
0: Tak tady to vypadalo ze začátku, že jste se od sebe kluci opisovali, ale máte samozřejmě pravdu, všichni z nich tak jsou otcové, no ale zaznělo tady už i to nejhlavnější dnešní, všichni z nich taky mají nějaký rapový alter ego, Robin Zúd, tak Ohan B, Viktor Šín, samozřejmě Buka, James Cole, tak tam je toho potom víc, Fett nebo třeba Kapitán Láska. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin. Ženy treba loubit.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pondělním Spin Extra. Cristiano Ronaldo oznámil, že tohle bude nejspíš jeho poslední sezóna. Hvězdný fotbalista nedávno se oženil, tak to vypadá, že už si chce dát trochu chill, no ale bez pochyb s ním skončí jedna velká éra fotbalu. Každopádně, my se už za pár minut podíváme na možný návrat Johnnyho Deppa v Pirátech z Karibiku, no a samozřejmě i dál tady taky hrajou přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že stále počítej s lehkýma přeháňkama, který nás ještě teda budou dneska trápit, nebo s lehkýma, někde se to rozprší docela dost, takže dávej na to určitě bacha. Zítra už by to mělo být ale úplně bez dešťů, maximálně nám ale zůstanou nízko, a to na 21 stupních.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 2 minuty 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Vítejme party, těla jsou Artoš,

Posloucháš Radio Spin, neuvěřitelné se stává skutečností, protože to vypadá, že se po 10 letech Johnny Depp vrátí do role Jacka Sparrowa v Pirátech z Karibiku. Vrátit by se měl teda v 6. pokračování téhle ikonické franšízy. No a jak už jsem říkal, je to 10 let, co jsme Johnnyho Deppa v téhle jeho ikonické roli neviděli. A vlastně bylo to tak trochu z důvodu, že se Johnny Depp z Disney rozhádal, a to tehdy, když měl teda Johnny Depp soud se svojí bývalou manželkou. No tak Disney se tam rozhodně teda nepostavilo za svoji tuhle hvězdu. Naopak tak s ním zrušili všechny smlouvy, všechno okolo toho. I když se pak ukázalo, že Johnny Depp teda nakonec ten soud vyhrál, tak pak se teda asi Disney trochu litovali svých rozhodnutí, ale Johnny Depp naopak pak už teda s nima spolupracovat nechtěl. No ale teď to teda vypadá, že válečná sekera byla zakopána, no a Johnny Depp se nejspíš teda v 6. pokračování objeví, což je za mě super, je to vlastně pro mě jediná věc, která se mohla stát, aby jsem se ještě na nějaký Piráty z Karibiku podíval, takže díky moc Johnny, že tuhle ságu ještě někdy budu moct prožít, samozřejmě prožívat jí chci vždycky jenom s Johnny Deppem. Tak jo, tak to by byly filmy, no a teď už se vracíme zpátky k hudbě, posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin. Na letošní léto si Mike Traffic pro nás připravil speciální událost, která se jmenuje Afterwork. No a v rámci téhle akce tak Mike Traffic jezdí po celé České republice, kde on a taky jeho hosti hrajou DJský sety. Hraje tam třeba taky Orion, Double J, DJ Noir a tak dále a tak dále. No a na některých vybraných zastávkách je taky pop-up jeho restaurace Jam & Co, která letos slaví 10letý výročí, takže na některých vybraných zastávkách budeš moct i dobroty z téhle restaurace ochutnat. Nejbližší zastávka, tak vidím, že je příští pátek, a to v Teplicích. Tam právě pop-up s Jam & Co bude, takže tam rozhodně ochutat můžeš. Další zastávky ale vidím, že jsou ještě v Karlových Varech, v Praze, v Rakovníku a tak dále a tak dále. Všechny zastávky najdeš na našem webu radiospin.cz, takže se rozhodně mrkni, kde všude ještě Mike Traffic s jeho Afterworkem bude. No a připomínám, že celá tahle akce tak je taky zcela zdarma, takže to se nemusíš bát, můžeš tam prostě v klidu dorazit s kámošema, poslechnout si dobrou hudbu a dát si taky něco dobrýho k jídlu a k pití. Tak jo, budu se těšit, třeba se na nějaký zastávce společně uvidíme. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin D11 hlásí opravdu velký zdržení. U 35. kiláku se to tady štosuje obousměrně, určitě na to dávej bacha. Obousměrný zdržení hlásí taky D1, u 48. kilometru se to tady štosuje. Postojíš si taky na D7, 12. kilák směrem na Prahu, tady hlásí zdržení. No a jinak po dálničních tazích vypadá to, jedeš v klidu, stejně tak v pohodě jedou i regiony. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady už se to docela zhoršuje. Velkou štosovačku hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Holešovičky, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Postojíš si taky v Dobřížský ulici, kde se to štosuje ve směru na Strahovský tunel. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na Argentinský ulici, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Já s tím

0: My se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru dnešního Spin Extra. Ještě předtím ale tady stihneme nějaký tracky od vás, tak si jdeme rovnou poslechnout, co to bude.
1: Ahoj, zahrajeme prosím WTF od Izomandiasa, děkuju.
0: Izomandias, PTK, letěj právě teď do éteru, takže užívejte příjemný pondělí.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra a vítám tady taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Mám všeteční dotaz, Máro.
1: Ano, povídej.
0: Sleduješ nějaký sporty?
1: Hele, sporty, začal jsem občas teďka koukat na fotbal, na ten český, samozřejmě hokej, když hraje nároďák, tak se vždycky kouknu, fandí se, to stejný o fotbalovém nároďáku, ale ta moje konzervativní sportovní utkání trošku končí.
0: No proč o tom mluvím? Tak dneska startuje Prima Sport, nový kanál, kde teda Prima se vrhá do tohohle sportovního rybníčku, už nám nějaký teda věci slibujou, co se tam bude dít, takže uvidíme, co všechno teda se tam pro nás chystá. Já třeba, když jsem sledoval nějaký sportovní kanály, tak já jsem vždycky nejvíc sledoval golf.
1: Golf, jo, to je hrozná nuda.
0: Golf vždycky před spaním, protože přesně je to nuda a je to takový jako uspávací.
1: OK, to není vůbec špatný. Já ještě teďka jsem koukal na tu, protože tam bude pracovat, nebo pracuje tam můj kamarád Radek Silmajer, když tak si ho najděte na Instači, protože to je šikovný klučná novinář, který dává takový nepříjemný otázky trenérům na těch tiskovkách. Mm-hmm. Zeptal se i Koubka na to, jestli jsme hráli za Ňoura. Koubek se do něj trošku pustil. To nebyl za Ňoura, jako, to jsem vůbec nehráli jsme za Ňoura. Takhle hrajou prostě finále Ligy mistrů, no, tak jako trošku se člověk u toho aspoň trošku usmá, tak uvidíme, co nabídne Španěl. A jsem zvědavý, co nabídne Prima Sport, protože co jsem koukal, tak tam bude Šance národní liga, Maxa liga, nějaký beach volejbal, floorball, který já jsem velký dlouhý léta hrál, takže jsem možná kouknu taky na
0: No takže to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit.
1: Určitě.
0: Všichni fanoušci sportu si tam přijdou na svý.
1: Rozhodně.
0: Co Máro dneska čeká spinéry v Chilu?
1: Hele, my se podíváme na jednoho Belgičana, který normálně na brigádě našel zlato v hodnotě 250 milionů korun.
0: Já jsem dneska o tom už mluvil před asi 3 hodinkama, tak jsem se tady ptal, co by s tím spinéři dělali.
1: Hustý. No a já mám takovou teorii, že on možná, jako si možná něco nechal.
0: Ajaj. No tak.
1: Trochu to smrdí, já to vysvětlím.
0: Hele, já kdybych byl v té situaci, no nebudu tady do toho zabrušovat, ať nemusím vybrušovat. No necháme to na Márovi, ještě se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam stále tak jako přechodně slejvák, přechodně neprší, takže ještě dneska buď ready tady na ty nečasy. Co se týče zítřka, tak tam už by to mělo být bez deště, ale maxima ty nám zůstanou docela nízko, a to na 21 stupních. Takže užívej pohodovej zbytek dnes s Márou. Připomínám, že tady taky stále soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp, takže stále taky můžeš hledat tady výherní trojici songů. No a my se slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

několika letech se do Česka vrací Hip Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trošku.

0: Spin tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
1: Michailov, Vec, Prago Union, tři tracky nám zahráli, to znamená, že tady mám pro tebe dva lupeny na tenhle pátek a sobotu, plnej rapu, hudby, tance a skvělý nálady. Tak jsem zvědavý, kdo bude mít správný slogan, správný heslo a lupeny si odnese. Nebudu to dlouho zdržovat, Mára, Radio Spin, koho mám na drátě? Halo, halo, chci soutěžní heslo. Tak tady to nevyšlo. Mára, Radio Spin, koho mám na drátě, kdo se mi dovolal?
2: Jsi na Hip Hop Camp.
1: Ještě tam chybí to Spine, kámo, ale stejně jak jsi první, takže bohužel, jdeme dál, dneska to bude těžký. Mára, Radio Spin, kdo se mi dovolal jako druhý?
2: Jsi na Hip Hop Camp, Spine.
1: To je správně, ale bohužel, jsi druhý, nevadí, snad ti to vyjde příště. No a teďka, doufám, že to bude správně. Mára, Radio Spin, koho mám na drátě, kdo se mi dovolal?
3: No a teďka, doufám, že to bude správně.
1: Mára,
4: ahoj, slyšíme se?
1: Bohužel, to není správný heslo. Mára, Radio Spin, koho mám na drátě, potřebuju to heslo, jako první. Jo! No jasně, a jdeš na Hip Hop Camp, to si píš. Gratuluju, tak koho mám na drátě, už můžeš říct jméno.
5: Máme mail.
1: Haló, koho tam mám?
6: Tady Market.
1: Ahoj Market, tak gratuluju klupenům. Máš radost?
6: Mám velkou radost.
1: Koho vezmeš, když máš dva lupeny?
6: Vezmu dceru.
1: Vezmeš dceru, no tak doufám, že si festák užijete. Díky moc, že si zavolám, moc ti gratuluju, vydrž mě tady na drátě. Za chvilku ti dám info. No a pokud si nevyhrál, nezoufej, soutěžíme celý tady ten týden, tak věřím, že i na tebe se štěstí usměje a z Market a s její dcerou se na Hip Hop Campu uvidíš.

0: records and all that good stuff.
1: Prázdninový Spin Ráno.
2: Babiš se svýma voličema a taky kolegama pořádal výšlap na Lysou horu. Nejenom, že dělali extrémní bordel v chráněné krajinné oblasti.
3: A to je jeden!
2: Ale taky po cestě trhali kytky a kdo ví, co ještě. Takže dneska ráno jste si zahráli na soudce a dávali jste docela adekvátní tresty.
4: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30%, vyloženě čistě na mě.
2: A proč zrovna 30?
5: Protože stejně bych byl bohatý.
2: OK, to je docela legit.
6: Takže já bych je nechal všechny pěkně vyšlapací sněžku nahoru a dolů, pěkně pěšky, ať se pěkně protáhnou a já myslím, že tady ty kraviny by je přišly velice rychle.
2: No to si myslím, že pro některý by byl obzvlášť adekvátní trest.
7: Dobré ráno, Stener, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno, hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast a hezky to natáhají někam dolů, aby ty frajeři, co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
2: Rudo, na tohle bych se šel s tebou podívat do první řady. Vidět totiž Andyho v oranžové vestě a s lopatou a rukavicema, to si myslím, že by byl zážitek na celý život. Tak užívej zbytek týdne, no a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Měj se krásně, čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio.

Čela Spinu, s tebou Mára, lupeny na Hip-Hop Camp už jsou rozdaný, ale jak jsem říkal, soutěžíme celý tady ten týden, tak věřím, že se na tebe štěstí usměje, možná podobně jako na jednoho 18-letýho týpka z Belgie. Ten totiž během výkopových prací našel 49 zlatých cihliček, to je cca 9 milionů euro a na českých je to nějakých 250 míčů, za to už si pěknou garzonku v Praze koupíš. Je teda frajer v tom, že to nahlásil. Protože v Belgii asi nemají snad jako nálezný, jo, takže z toho bude mít tušku, prostě nebude z toho mít nic. Ale víš co, já když jsem ten článek čet, tak mi přece na tom něco přišlo divného. 49 zlatých cihliček. 49. Ne 50. Ale 49. Tak, že by si mladý Belgičan udělal přece svoje nálezný, co? Já bych mu to docela přál. No, ale kdybych to našel já, tak by se našlo asi jenom 10 cihliček, ne? Myslím, že to máme dost podobně, ne? Posloucháš Radio Spin? Jdeme na Snoopa a Wiz Khalifu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Crash na D3 na 67. směr na Budějky. Je tady zavřený pravý jízdní pruh. Nehoda taky na D4, 18. kilák. Je to docela čerstvý, takže zatím nevím směr, takže jestli jedeš po D4, bacha na to. Oboustranný kolony na D1 před Brnem zhruba na 20 minut, D1 i D2 a 10 minut na D10 před Kosmonosy směrem na Prahu. V regionech 22 minut na silnici číslo 3 před Miličínem směrem na D1, 15 minut v Brně na Olomoucký a nehoda na silnici 12 za Úvaly směrem na Kolín, štosovačka na 10 minut. Hlavní město nehoda je v Zíchovském tunelu směrem na Smícháč, kolony se dělají už na Dobříský a Baranďáku. Čekáš taky na Jižní a Štěrbolský spojce, obojí směrem na Průmyslovku. V Lzonkách Belská taky zasekaná, klasika taky Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. směr Ruzyň a ještě silnice číslo 4 na výjezdu z Prahy směrem na D4, je tady uzavírka a je to zhruba na 10 minut. Ode mě z dopravy všechno, no a za chvilku tvoje tracky na přání, tak objednávej buď to do naší mobilní aplikace nebo volej 210 32 30 30.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 18. srpen, pondělí, svátek dneska slaví Petra. Tak Petra, nezapomeň popřát, třeba i trackem na přání. No a my už za malou chvilku pokecáme o pravděpodobně velkým návratu jedný skvělý série filmový filmům a postavám, který máš extrémně moc rád a možná ti napoví i český dubbing.
1: Přišel jsi vyjednávat, co? Ty mizernej slize. Hele, co mám? Flašku plnou hlíny, hádej, co v ní je.
0: Tak název filmu ještě nebudu úplně prozrazovat, ale věřím, že moudří už vědí, za malou chvilku se k tomu dostaneme, každopádně teďka zahraju pro Tondu.
2: Zdarec, já jsem Tonda, dej tam politice, odsmeká pímany.
0: Máš to mít, pane, takže jeden smek pímany politici. Jestli chceš taky track na přání jako Tonda, stačí poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky volat naše číslo 210 32 30 30. S tebou Mára, slucháš Rádio Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku si tady dáme rap DNA, ale jak už jsem ti trošku naznačoval, možná se dočkáme návrat jedné legendární a skvělý filmové série a tady ta znělka ti určitě prozradí úplně všechno, co potřebuješ. No jasně, Piráti z Karibiku a to samozřejmě s nikým jiným než s Johnny Deppem. Ano, Johnny Depp by se měl vrátit do 6. dílu, od kterého už do toho posledního skoro 10 let, je to fakt už dlouhá štreka, a měl by se vrátit jako kapitán Jack Sparrow. No a samozřejmě doufám, že se dočkáme takhle výborný hlášek.
1: Kapitáne, chci nahlásit vzpouru. Řeknu prstem a ukážu jména.
2: Ne třeba.
0: Řeknu prstem, ukážu jména. Hele, výborný, doufám, že to bude alespoň takhle skoro dobrý jako poslední díly, protože ten humor je prostě skvělej. Tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že Johnny Depp bude chtít pořádný prachy, ale taky si to zaslouží. Než si dáme rap DNA, podíváme se ještě taky na počasí, aktuálně příjemných 20 stupňů, ježiš, to je skvělý. Na východě velký bouřky u Olomouce, taky se to blíží na Jeseník, Hradec, Budějky, hele, všude teďka skoro prší, tak užívejte. Vypadá to, že chladnější by měl být skoro celý tady ten týden, tak snad. Hele, jste mu Mára, za chvilku rap DNA.
3: Spin Radio.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FMK?

Rap DNA s tebou Mára, čujem na spinu, no a vždycky po pátý hodině tady rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden jsme to zakončili touhletou ukázkou, nebo to ani sample, byla to jenom ukázka. No, chvilku to trvalo, už jsem se bál, že to nepoznáš, ale myslím si, že nakonec si zvládnu poznat Robina Zuta a jeho Dion. Leju to na zem, minulej týden mi odešel další bro, život není pro každýho, režim sport jedu na bílu. No a dneska to bude zahraničí, dneska to je old school, takže by to mělo být easy, ale uvidíme, občas to zahraničí úplně nedáváš, já už to nebudu dlouho zdržovat a pustím ti dnešní sample, takhle zní. Dobře, je to trošku těžší dneska, je to těžší, uznávám, ale když se zaměříš na ten zadní zvuk, na to tut, tak to ti hodně pomůže. Tak ještě jednou. To tam dvakrát, jo? Jestli netušíš, buď úplně v pohodě, mám tady pro tebe další ukázky, mám pro tebe i nápovědy, které ti určitě pomůžou, ale třeba nějaký frajer se najde a pozná to hnedka takhle zprvu. Tak jsem zvědavej.

0: DNA Repu na rádiu Spin.
1: Čau na Spinu, s tebou Mára, 17 minut po 5. hodině, nějaký drobný k tomu, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, no zatím hodně těžký, uznávám, protože jediný, co jsem ti zatím pouštěl, byla tady ta ukázka. Ale teďka jsem si to i kontroloval, opravdu v tom tracku to je, který dneska hledáš, ale uznávám, je to opravdu málo. Takže hodím ti nápovědy a dokonce ti hodím i další část samplu, takhle hodnej na tebe dneska jsem. Takže týpek, co by dneska oslavil 50, no dneska ne, ale oslavil by letos 55 let a zemřel v Kalifornii, už není mezi náma, byl součástí války gangu, byl velký kámoš Snoop Dogga a takovej velký nemesis s Biggiem. No a je to rapper, který de facto položil základy hiphopu, všichni ho znáš ho určitě i jeho track. West Coast, takhle ještě řeknu. No a teďka ještě ten sample, ten druhý, měl by ti dost pomoc Bobby Caldwell. Nebudu říkat název toho songu, protože to by ti pomohlo už fakt hodně.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Ale přece jenom se tady objevila i voiceovka, tak snad to bude od Burdy správně.
1: Čau, je to Tupac Shakur a písnička je Do For Love.
0: No, tak schválně. Naprosto nádherná věc 97. na featu Eric Williams, který právě si vzal text a vokály od Bobbyho Caldwella. No, my si samozřejmě tady ten track dneska pustíme už za malou chvilku. Já děkuju moc, že si psal, posílal voiceovky na dnešní Rap DNA. Budeme pokračovat zase zítra mezi 5:30 a 5:30. Jste u Mára a teďka rychlá doprava. No a mrkneme rovnou na dálnice, tady vidím několik nehod, D10, 45. směr Turnov, taky na D5C, na 25. směrem na Plzeň, tady jsou dva borci v sobě, a další crash je na D4, 18. kilometr směr Strakonice. Poskakuje taky D1 a D2 na příjezdu do Brna, to zhruba kolem 15 minut z obou dvou směrů. V regionech 22 minut na silnici číslo 3 před Miličínem, směrem na D1, nehoda taky v Pardubicích na 37. blízko Palackého náměstí v centru, a v Brně se boural na Hradecký, nehoda taky ještě na silnici číslo 12, za Úvaly směrem na Kolín, tady je to kolem 20 minut. Hlavní město, tady pokračuje nehoda v Zíchovském tunelu směrem na Smíchov, kolony až na Dobřískou. Další nehoda je na Novopatský u sjezdu na Kbely, bez kolon, čekačka je na Jižní a Štěrbolský spojce směrem na Průmyslovku, Vilzonka taky k Barandovu směrem Pražský okruh, a to hlavně kvůli tomu, že je tady kolona na 23. směr D1, taky na 15. směr Ruzyň kolem 10 minut, tak s tím určitě počítej. Ode mě z dopravy vše.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner. Pojď to rozpálit, pojď.

0: Hladíš čo na spinu, s tebou Mára, 17. srpna, pondělí, svátek dneska slaví Petráno a už za malou chvilku tady startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. No a zatím je playlist prázdnej, tak budu moc rád, když vybereš nějaký bangry, co tady budeme hrát, buď to na čísle 210, 32, 30, 30, nebo samozřejmě taky můžeš posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, úplně stejně, jako to udělal Zdeněk.
1: Zdravím Rádio Spin, prosím o zahrátí skladby, tak a teď od Vladimíra pro kluky nabíjí, děkuju moc.
0: No tak jo, tak jeden Mike Traffic, Vladimír 518, Smek, Pilsi, tak a teď tady na Rádiu Spin a doufám, že další tracky přibudou. S tebou Mára.

vole, mozku výplach. Mi stojí, já volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, no a to znamená jenom jedno, bude startovat hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe, přišly nějaký voiceovky, nějaký zprávy, takže já se tím prohrabu a doufám, že se na všechny dneska dostane. Na koho se určitě dostane, tak je Gabča.
1: Bych sem chtěla Zlatíčka, chtěla bych pozdravit Tondu a Filipa, ale nejvíc úplně Daniela Gregora a zahrát jim písničku teda, no ať tak, mají lepší den.
0: No tak ať máte, pánové, lepší den, bude to kapitán Demo, Zlatíčka, zahraju pro Fikyho.
2: Fikyho, čau, máš tam něco od Tupaka?
0: No jasně, Hidden Map jsme tady potom vybrali s Fikym a do třetice to bude Jakub.
3: Ahoj, prosím jednoho Saxe a řekni, kde ty kytky jsou, díkes.
0: Taky už je hozený v playlistu, Jakube, tak doufám, že další tracky budeš doplňovat, jak tady třeba Kuba přes naší mobilní aplikaci, nebo jako Gabča s Fikym 210 32 30 30. Mrkneme ještě v rychlosti na počasí, který je dneska naprosto luxusní, 20 stupňů. Republikou prochází jedna velká bouřka za druhou, teďka třeba jedna u Tábora, která postupuje dál na východ, taky něco před Brnem, Ostravou, takže vy se těšte, do Prahy už pravděpodobně nic moc velkého nedorazí. Zítra kolem 21, zataženo celý den, s tebou Mára.
4: Spin Radio.
5: Co je, Eduarde, jsi bílej jako stěna?
6: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
8: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
9: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
10: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 8 minut po 6. hodině, pondělí, svátek, dneska slaví Petra, no a to znamená, že nám odstartovala hoďka, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Tak se jdeme podívat na první voiceovky, přistála mi tady jedna od Karin.
1: Ahoj, tady Karin, já bych chtěla taťkovi zahrát písničku Cesta kolem světa, Palermo. Moc ho zdravím, mám tady ještě svou kamarád.
2: Ahoj.
1: A mamku.
3: Ahoj, zdravím.
1: Takže to posíláme taťkovi a
3: moc ho zdravíme.
1: Papa.
0: No tak úplně skvělý, jednak děkuju za voiceovku, taky za selfiečko, takhle to má vypadat, takhle to je úplně nejideálnější, protože si k tomu hlasu připojím prostě i obličeje, to je vždycky paráda. Takže děkuju moc holky, budu hrát taky pro Davida.
4: Čau mámo, tady David, zahraj mi tam prosím tě písničku od Idei, máme vás. Bude to jenom pro tebe do studia, tak díky, čau.
0: OK, tak taky díky Dave, tak já to teda hodím do playlistu i pro všechny, ale děkuju, track si užiju. A ještě zahraju pro Hanu. Ahojky, zahráli byste pro mě a přítele od Gleba a samej Breeze pro lepší cestu do Polska. Děkuju moc. Užijte si cestu do Polska. Buďte na sebe hlavně opatrný, ať tam v pořádku dojedete a samej a Gleb vás čeká už za malou chvilku. Teďka Palermo, cesta kolem světa. No a ty určitě objednávej další tracky do naší mobilní apky nebo na našem čísle.

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cast. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků.

0: Čau, Aspenu, s tebou Mára 1818, no a pokračuje Hoďka, kdy hraju jenom a jenom podle tebe, takže objednávej do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Jeden z toho bude pro Pavla, který poslal zprávu. S kolegou jezdíme a posloucháme vaše rádio, pustíte tam The Sound of the Police pro všecky benga, co jezdí. Jasně, jasně, Pavle, hele. Zahrajeme i Bengam, není problém. Zahrajeme samozřejmě, ale taky třeba Ivče.
1: Takže zdravím celý rádio a tady tu skladbu posílám mojí lásce, mimo Tomášovi Gorolovi, pro jeho kamarády, pro Rosu a pro všechny.
0: Tak jo, tak zdravíme všechny, Rosu i Tomáše, budeme posílat Refu a dneska se sundám. A do třetice Katka.
2: Zahraj prosím pro mého syna Páju, pro Sašu, pro Baču a prostě dneska to bude Kendrick Lamar All Right, pokud nebudeš mít tak Swimming Pools. Kluci, ještě jednou děkuji za sobotní návštěvu, bylo fajn se vidět zase a snad se song bude všem líbit a tobě i všem spinnerům přeju hezký zbytek dne. Užijte si ho, pakačka.
0: Kendrick Lamar, hele, ten se vždycky líbí všem. Tak all right, posílám Pájovi, ať je v pohodě. Radio Spin. Be

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Crash na D1, 209 kilák směrem na Brno, jsou tady tři borci v sobě a k tomu 20-minutová kolona. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají docela v cajku, co se týká regionu. Crash je v Teplicích na Masarykově třídě, bouralo se taky v Pardubicích na 37, blízko Palackého třídy a taky ještě do Třetice Olomouc, tady je nehoda v ulici Forsterově. Hlavní město, tak tady ta situace je překvapivě dost v pohodě. Jediný malinký zdržení na pražském okruhu 15 kilák směr Ruzeň, ale je to opravdu jenom kolem 3 minut. Jinak je Praha krásně průjezdná a ode mě z dopravy všechno. Kdyby to tomu tak třeba nebylo, měl bys nějaký informace jak ze silnic, tak třeba i o revizorech, můžeš mi dávat vědět do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Já to tady spinnerům budu předávat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
0: No a máme už po půl sedmí, to znamená, že už se pomaličku, ale jistě blížíme ke konci mýho dnešního vysílání, taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Tak se jdeme podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Budu hrát pro Barču.
2: Já bych chtěla bomba, Dejdam Karmu.
0: Tak jo, tak jedna Karma se Separem, zahraju taky Prochymu.
3: Čeko, tady Prochym, ale poprosím zahrát Sergej B, toho jsem dlouho neslyšel. Bude to pro všechny Peti, Peťu, Petry a tedy a tedy. Pro tebe do studia, pro malá familia a samozřejmě pro mě.
0: No jasně, taky se ten track musíš užít, Prochy, to je naprosto v pořádku, takže jeden Sergej B. Směj se teď, jsem ti nakonec vybral, musíš se smát, prostě tak to je, i z maličkostí. A do třetice to bude Marťas.
4: Chtěl bych nechat zahrát něco od Iza, toho novýho alba. Klidně to s tím Hektorem bych poprosil. Věnuju to všem lidem, co třeba teďka končí v práci jako já. Mají za sebou 12-hodinovou směnu a konečně jenou domů za svýma polovičkama.
0: No tak jo, tak si pořádně po 12 odpočin, Marťáš, a užij si Iza a Hektora.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba

Ostrava, narozená, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

0: Posloucháš Chill na Spinu s tebou Mára, za chvilku už bude končit hodinka, kdy hraju jenom podle tebe, tak ještě máš šanci si zahrát třeba až takový 2-3 tracky, protože ještě si tady 3 pustíme. Jeden je od Patrika.
1: Tak prosím vás, dostan mě pryč. Lukáš Legenza.
0: Tak jo, tak Legenzovi posíláme, jako byl Movement Free Carlo, tak je prý teďka údajně Free Legenzo, tak říkám Free Legenzo, uvidíme, co se stane, jestli vůbec něco. Zahraju taky Vojtovi, ten napsal do apky. Ahoj, jestli můžete zahrát Viktor Sheen, Berlin, děkuji, takže jeden Kalen a Viktor Sheen už je taky v playlistu. No a do třetice to bude Ondra.
2: Je to od PTKčko, bych tom viděl. No Sleep Gang tam máš?
0: No samozřejmě, že tady mám No Sleep Gang. No a No Sleep Gang je trošku Ondra, protože ten říkal, že se do soboty nezastaví. Tak Ondro, hlavně opatrně, OK, ať to zvládneš, ať máš prostě oči na stopkách a tak. A tak no. Tak jo, tak jeden Izo, Patrik, No Sleep Gang na Radio Spin. Kolik je

0: ranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: Zakončuje 6. hodinu, tady ten track byl od Rudy.
1: Dobré ráno, ten je tady Ruda, ale já bych
0: je tam poslal za Shit, já jsem tady našel špatný, tady to je.
2: Čau Máro, zdravím tě, prosím tě, vím, že jsem už nestihnu, tak poprosím zahrát něco pěkného. Bude to pro mě za volant a pro všechny pracující a pro tebe. Díky, čau.
0: Vidíš to, Rudo, track si stihnul, vybral jsem ti tady Kylian Mbappé a taky jsem ti pustil ranní voiceovku. Takovej moderátor šem, takhle jsem ti prášknul. No nevadí, chyby se stávají, ale si to možná ani nevšim, to je jedno. Každopádně ode mě už je to dneska všechno, radši. Startuje tady poměrně hitparáda Spin Fresh, 15 nejlepších tracků Eteru Rádia Spin, zase novej týden utek, takže se podíváme, jak to dopadlo, je to repríza. Můžeš samozřejmě už dneska hlasovat, aby pořadí bylo nový, jiný a svěží. Bude taky od 8 DJ Poeta, tak si počkej na novou hudbu, no a my se ještě podíváme na počasí. No a počasí vypadá prostě velmi slibně, já jsem spokojený, kolem 20 stupňů, před Jihlavou velká bouřka, taky Uherským Brodem, Brnem, postupuje to dál na východ. Zítřejší teploty kolem 21 bude zataženo a večer zítra by mělo i pršet. Tak uvidíme, jestli tomu tak bude. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Za 4 minuty, 7 hodin, přesný čas, a startuje hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezkej večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tady běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je všechny naopak věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, no a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Robinem Zootem a jeho nejnovějším singlem Kapitál. Chytlavá pecka, navázání na album Majitel. Dneska už se s tímhle trackem ale

0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Katana a Hey Broke Boy, super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka, který jsme si už ověřili, že Katana umí skvěle. Dneska už je to ale pro jeho track Hey Broke Boy jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Na 12. místě je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tady dává spoustu odkazů jak na videohry, tak taky na anime. Tomu už napovídá i samotný název Kenpachi a Yachiru, což je z anime Bleach, tuším. Nicméně teď spustil taky vinily, a to jak ke Karakoram, tak taky ke Karakoram DLC. Takže všichni, co si ujíždíte na vinilech, tohle bude něco pro vás, ale určitě si pospěšte, protože jdou opravdu na dračku, co jsem koukal. 11. Tady máme Filipa Konvalinku z Pio Squad a podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu, takže pořádný old school, ale zabalený v takovém novým fresh kabátku, který musím říct, že celému tomu albu moc sluší.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Fine Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: 10. místo, tady je dívčí skupina Vesna, která pracuje s tradičním folklorem moravským. Osobně mě to baví moc. My tady máme track Já se tě brát nebudu, kde se na featu objevil i Ben Kristovao, což je za mě nečekaný spojení, ale taky nečekaně dobrý spojení. Takže dneska jsme je slyšeli na 10.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Tlustýho Karla, možná ho znáš spíš jako Fettyho Pillowa, populární streamer, který ještě ale daleko předtím, než začal streamovat, tak se věnoval právě rapu. No a k tomu se teď zdá se vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustý Karl. A jeho láska k hiphopu tam je teda cítit naplno. Ten track se jmenuje Nová doba, takže si ho jdeme rovnou poslechnout. První dnešní novinka, Nová doba.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě, chtějí spát, ať se neproberou.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Na devítce je tenhle týden Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní nový scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Pokud by si chtěl Mata vidět naživo, tak vyraž příští víkend na zámek Vyšetice, kde bude krásná akce, festival šlechtění, a právě Mat je jeden z mnoha interpretů, kteří tam zahrajou. Teď už místo 8. To bere Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů. Za mě teda osobně nejstriktnější raperka tady u nás. Máme tady track Wifi, což je vztahová rázná věc. Tím, jak je Sausen tanečnice, tak má prostě skvělej smysl pro flow a na beatu pluje s naprostou lehkostí. Takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Ne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Prázdninový Spin Ráno.
3: Babiš se svýma voličema a taky kolegama pořádal výšlap na Lysou horu. Nejenom, že dělali extrémní bordel v chráněné krajinné oblasti.
4: A to je jeden!
3: Ale taky po cestě trhali kytky a kdo ví, co ještě. Takže dneska ráno jste si zahráli na soudce a dávali jste docela adekvátní tresty.
5: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest, a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30%, vyloženě čistě na mě.
3: A proč zrovna 30?
6: Protože stejně bych byl bohatý.
3: OK, to je docela legit.
7: Takže já bych je nechal všechny pěkně vyšlapací sněžku nahoru a dolů, pěkně pěšky, ať se pěkně protáhnou, a já myslím, že tady ty kraviny by je přišly velice rychle.
3: No, to si myslím, že pro některý by byl obzvlášť adekvátní trest.
8: Dobré ráno, Stener, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno. Hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast. A hezky to natáhají někam dolů, aby ty prajeři, co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
3: Rudo, na tohle bych se šel s tebou podívat do první řady. Vidět totiž Andyho v oranžové vestě a s lopatou a rukavicema, to si myslím, že by byl zážitek na celý život. Tak užívej zbytek týdne, no a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Měj se krásně, čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádio.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice, prý.

0: na dnešní druhou novinku, ta je od Sarerika, track V mojich snoch, track o rozchodu, zaobalený do medovýho hlasu Sary. Všechny ty její tracky jsou zkrátka úplný pohlazení po duši, takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka V mojich snoch.
1: Hit paráda, Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý Bereho Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby. Track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel včera do kin. Takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to užiješ. Z track samotnej, tak ten je za mě taky moc příjemnej.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. My jsme tady dneska měli jako novinku Tlustýho Karla, a.k.a. Fettyho Pillowa s trackem Nová doba. No a ve Flashbacku si připomeneme Karlovo starší tvorbu, dáme si jeho legendární výpečky, track, který si s Fettym živě na streamu střihnul třeba i herec Ondra Sokol. Tak

0: Na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady je Izomandias s trackem A mám rád z jeho desky Exit u palice, která strhla velkou pozornost, ale ještě to nekončí. Brzy se dočkáme dalších věcí v rámci EUP Summer, který Izomandias stále týzuje. Nicméně na tracku A mám rád, který tady máme teda na bronzové pozici, je i Ektor a ten jejich striktní rap je tady do takového latino-kytarového beatu a za mě naprosto super.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo třetí.

Příbrná pozice, tady máme Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A, neboli Q&A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu je tady Ven a je to fakt chytlavá pecka. Myslím, že tenhle experiment se dost poved. No a teď už vítěz. Tím se stávají Pragou Neon, kteří se vrací na první pozici s trackem Hledá se rým. Kato je prostě lirický bůh. Na featu je tady taky Paulí Garant, který několikrát sám zmínil ve svých textech, že Kato byl velkou inspirací pro jeho vlastní hudbu a teď je tady máme společně na jednom tracku, takže velký moment. Tak já gratuluju vítězům, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a

Maria, to je nějaká ženská, ne? Mě to je Jackis! Ježiš Maria! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejží na chodu. Oši, to je blázen!

0: Fajn ráno. Babiš se svýma voličema a taky kolegama pořádal výšlap na Lysou horu. Nejenom, že dělali extrémní bordel v chráněné krajinné oblasti.
1: A to jedem!
0: Ale taky po cestě trhali kytky a kdo ví, co ještě. Takže dneska ráno jste si zahráli na soudce a dávali jste docela adekvátní tresty.
2: Čau, tady Boban. Co se týče toho Babiše, tak pro něj mám úžasný trest a to by spočívalo v tom, že převede podíl ze všech svých firem, konkrétně 30% vyloženě čistě na mě.
0: A proč zrovna 30?
3: Protože stejně bych byl bohatý.
0: OK, to je docela legit.
4: Takže já bych je nechal všechny pěkně vyšlapací sněžku nahoru a dolů, pěkně pěšky, ať se pěkně protáhnou a já myslím, že tady ty kraviny by je přešly velice rychle.
0: No to si myslím, že pro některý by byl obzvlášť adekvátní trest.
5: Dobré ráno, Stener, tady Ruda. Hele, já bych je tam poslal zase zpátky, ať to hezky celý všechno hezky uklidějí ten lesík a chráněnou oblast. A hezky to natáhají někam dolů, aby ty vrazi, co pro ten bordel přijedu, aby to neměli tak těžký. No, to je jednoduchý trest.
0: Rudo, na tohle bych se šel s tebou podívat do první řady. Vidět totiž Andyho v oranžové vestě a s lopatou a rukavicema, to si myslím, že by byl zážitek na celý život. Tak užívej zbytek týdne, no a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Měj se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

Jeli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíracích.

Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Rádio Spin.
1: DC, Onos, Dos.

Buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo. Spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo. Z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.